Že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C-maj.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

neznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil od tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debutem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

jsme pár, co snídal němé nic. Když zaslo to světlo,

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Benjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rockem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textu. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Lajch, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Leicht hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

milej hochu, jak to v světě chodívá. Holka tvá tě nechá, máma ti neotvírá. Proč se ti chce řvát, když jsi se dřív jenom smál? Na hrob polož kytku, vždy

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny tramle, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: Ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala, potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: no,
0: krasavice, vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet, nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostraji vši a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Duna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brudě.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ale... A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
4: Už

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Skarviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
6: děkuju,
8: velmi optimisticky naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám a proč opera, opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
6: Dobře,
3: máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
6: Dobrý den.
9: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba František Netolic.
3: Zdravíme.
10: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
6: Aha.
3: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle. Takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
10: Děkuji.
3: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já vnímám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. A
12: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm-hmm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 900 11 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha. To jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
3: To byla cizí. Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
6: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra asi tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali Poznáme. Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A
2: děkuju.
3: Prosím, pěkně prosila bych Bčko.
2: Bčko,
1: ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně to... v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizní

0: už nevím.
1: Ale to nevadí.
0: A to byla televizi u
1: kdy?
0: Kateřiny.
1: Jo.
0: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
1: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
0: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A jste hodnej.
2: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme, ať kdo víme. Potěšil Petru, no?
1: Co?
0: Tak dejte třeba Josefa.
1: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
2: Dneska jste Josef, dobře.
1: Děkuju moc.
0: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
1: Já se vám nedívám. Já...
2: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
1: Tehdy to bylo teda něco.
2: Dobře, mějte se. Tady
0: si taky vždycky ukažte.
1: Dobře.
0: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
1: Klidio prdio. Příště.
2: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
2: Zdravíme.
3: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže, pana pracního, že se o ní tak hezky
2: Je to
3: stará.
2: Pracné, ale...
1: Helete se, to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
2: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
3: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
1: Mm-hmm. Anekdoty si přeje.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
4: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
5: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.
6: Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Pán? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
4: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká, prosím tě, na co ty seš? A kráva říká, muuu, já dávám mléko. Zebřička se říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká, jo, ty kudrnatá, na co ty seš? A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říkal, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
7: ty co? Ty jsi tady na co?
4: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurce.
2: Jo, vlastně, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, byl se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Tak vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejevila Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přišel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznout čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl z něho ruku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale ta byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí, prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, penček.
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u Nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je
3: protože
2: výborné
3: to rozumíš,
2: jídlo.
3: To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelé Rýmařova schválili podání žaloby proti akceleračním zónám pro výstavbu větrníků v katastru města. Jedna z budov ostravského magistrátu zůstane dopoledne uzavřená kvůli cvičení bezpečnostních složek. Nová kniha popisuje historii opavského bruslení a vznik tamního zimního stadionu. Bude oblačno až zataženo, ojediněle zaprší a naměříme do 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Zastupitelé v Rýmařově schválili podání správní žaloby proti akceleračním zónám pro stavbu větrných elektráren. Pro byli všichni přítomní zastupitelé. V katastru města jsou vytyčené celkem 3 akcelerační zóny, upřesňuje kandidát do zastupitelstva a nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko.
2: Vadí nám umístění těch akceleračních zón. I velikost, vůbec narušení všeobecně prostředí, i lidi, kteří zde bydlí, je to blízko obydlí. Navíc my v blízko jedné akcelerační zóny chystáme pozemky pro výstavbu domu a myslím si, že když je tam nachystáme, tak budou skoro neprodejné. Za mě jsou to, co se týká našeho ortpéčka, nejhůř umístěné akcelerační zóny, které vůbec můžou být.
0: Nejvyšší správní soud zatím obdržel jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón. Podala ji obec Chorušice na Mělnicku. Lidé si dnes v Ostravě nevyřídí občanské průkazy a pasy. V budově magistrátu budou cvičit bezpečnostní složky. Objekt bude zavřený pro veřejnost. Policisté, hasiči a záchranáři tam budou nacvičovat postupy v kritických situacích. Kolem jdoucí tak můžou zaslechnout výstřely, výbuchy nebo křik, upřesňuje mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Budova na ulici Gorkého, v níž sídlí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, zůstane uzavřená mezi 8 a 13 hodinou. Cvičení složek integrovaného záchranného systému se může odehrát i v jejím bezprostředním okolí.
0: Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koalice, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
4: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
0: Novelu podpořila i opozice, teď ji projedná ústavně právní výbor. V Opavě dnes bude pokřtěná nová kniha o historii tamního zimního stadionu. Vydalo ji město Opava v souvislosti s dnešním otevřením opravené a rozšířené kryté ledové plochy. Kniha popisuje začátky bruslení v polovině 19. století a přeměnu venkovního kluziště na moderní zimní stadion v roce 1953, včetně dobových fotografií.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, zejména na horách se můžou vyskytnout ojedinělé přehánky. V Beskydech zpočátku i doznívající déšť. Večer očekáváme ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříte maximálně 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D48 na Novojičínsku. Na 28. kilometru ve směru na Český Těšín havarovalo osobní auto do svodidel. Levý pruh je neprůjezdný. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pátek 25. září roku 2026, hodiny ukazují 4 minuty po páté a začalo hraní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Programem až do 9. vás budou provázet Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme pěkný den a dobrý poslech.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Kuejčou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
2: Češi jí čimou jako macek.
1: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
1: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sísrách.
1: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: počasí.
1: Čeká nás předpověď počasí na dnešek, než se tak stane, nabídnu, jako už bývá zvykem, aktuální pohled do regionu. V našem kraji je většinou zataženo a prší. Teploty v Karviné 11 stupňů, ve Frenštátě pod Radoštěm naměříte o 1,5 stupeně nižší teplotu. Prognoza na pátek hovoří o tom, že bude oblačno až zataženo, zejména na horách se mohou vyskytovat ojediněle přehánky. Večer pak očekáváme ustávání srážek a bude ubývat i oblačnosti, teploty 13 až 16 stupňů, na horách naměříte okolo desítky.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 20 minut, jsme Český rozhlas Ostrava a teď za informacemi míříme do Opavy. Tam se dnes otevře veřejnosti opravený zimní stadion. Jedna z nejstarších krytých ledových ploch v Česku se dočkala celkové modernizace za téměř 500 000 000 korun. Původní hala z roku 1953 už byla ve velmi špatném stavu.
1: Tento stadion je opravdu už za svým zenitem.
2: Co se týče zázemí pro mládež, veškeré šatny, plesnivý výzbroje, ten stadion je v katastrofálním stavu.
3: To byli jednatelé opavského hokejového klubu v různých dobách, kdy se o nutné záchraně stadionu mluvilo. Chátrání bylo znát nejenom očima, říká mluvčí města Opavy Roman Konečný.
4: Když jste tady přišli, tak už i v tom vzduchu jste cítili, že rozhodně nestačí prostě vytřít a ti, kteří mají trošičku citlivější nosy, tak to moc dobře cítili, proč bylo potřeba opravit.
3: Novou ledovou plochu už testují mladí hokejisti. Změnilo se tady téměř všechno, včetně moderních technologií. Překvapivě až na hlavní a výraznou nosnou kostru historické budovy.
4: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže to jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové.
3: Přibyly šatny, místa ke cvičení, trénování a posilování, anebo restaurace. Na tribunách je místo pro zhruba 2000 lidí.
4: Ten stadion je postavený tak, aby v případě toho, že v budoucnu bude třeba větší zájem, tak by se mohlo ještě lehce rozšířit. Je tam možné navýšení zhruba o 500 míst. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
3: Opavské bruslení má dlouhou historii. Na konci 19. století tady bylo jedno z největších kluzišť v monarchii. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Na to teď navazuje opravená krytá ledová plocha, nově pojmenovaná jako Slezan Arena. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Krátké zprávy pro vás má Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli stavbě další části jižního obchvatu bude ode dneška omezená doprava v Opavě. Z výpadovky na Olomouc auta 2 měsíce neodbočí do sousedních Otic. Silničáři musí napojit novou okružní křižovatku. V Olomoucké ulici bude provoz svedený do jednoho pruhu a řízený semaforem. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta se v průměru prodává za 49 korun a 52 haléřů za litr, což je těsně pod historickým rekordem. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Analytici očekávají další mírný růst cen i v příštích dnech. Od října by ale podle nich mohlo paliva zlevnit snížení spotřební daně na naftu a zastropování marží obchodníků. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh poslala sněmovna do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Kromě toho se sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory a taky poplatky pro penzijní společnosti. Na loukách v okolí Mokřadu u Rondlu v Havířově by se mohly pást pratuři

0: kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici počítejte s uzavírkou v ulici Pabla Nerudy. Probíhají tam stavební práce. Trvat by měly až do 21. října. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za pár minut vás pozveme k našemu dopolednímu programu, ale také vám zahrajeme Ilonu Čákovou anebo zpěvačku Sandru. Pěkné ráno.

0: Ivana Degiostová se vyučila krejčovou a když začaly děti chodit do folklorního souboru, začala se věnovat výrobě a také renovaci krojů, které jsou typické pro těšínské Slezsko. Své dovednosti také ochotně předává v kurzech, které pořádá od roku 2019. Také paličkuje a vyšívá. A rozhovor s jablunkovskou rodačkou pro vás připravila Iva Piskalová. Více se dozvíte, když budete poslouchat 10 minut po 11. hodině. Teď hit In the Heat of the Night z poloviny 80. let od německé zpěvačky Sandry a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům, zastihli jsme Václava Smolku. Pěkné páteční ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak je právě teď v regionu.
2: Tak většinou máme hodně oblačnosti a zejména v té jihovýchodní polovině kraje nám lokálně také prší. Teploty jsou nejčastěji od 11 do 7 stupňů a vane vítr většinou jenom slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek s datem 25. září. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Taky nadále čekáme spíše hodně oblačnosti, lokálně také s občasným deštěm. Během dne půjde spíš na horách o ojedinělé přeháníky, které budou večer postupně ustávat. Maximální teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 10 stupňů a vítr bude slabý jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme očekávat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: V noci očekáváme většinou oblačno, postupně ale bude oblačností ubývat a k ránu se také budou ojediněle vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 8 do 4 stupňů, v údolích to může být ojediněle až 2 stupně Celsia a zde se také mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 3 metrů za sekundu. Zítra potom čekáme už slunečno, měl by totiž polojasno, přechodně až jasno. Maximální teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, díky za to a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, dnes máme pátek, což znamená, že po 13. hodině budeme opět vysílat naše poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámovou. Já je teď pozdravím a zeptám se jich, jakému tématu se dnes budeme věnovat.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí, čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz anebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro týrané nebo zanedbávané děti. Klienti klimkovických sanatorií si vyzkouší novou curlingovou dráhu. Bude oblačno až zataženo a srážky mají ustávat. Teploty do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
3: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
1: Do novely chce koalice zahrnout i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle ministerstva práce jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Zdravotní středisko v Raškovicích na Frýdecku-Místecku bude bezbariérové. Stavbaři tam začali budovat nový výtah. Práce výjdou včetně daně na 4 miliony 200 tisíc korun. Hotovo bude do poloviny prosince.
4: Lékaři v Raškovicích sídlí v budově bývalé malotřídky. Kvůli nedostatku prostoru uvnitř bude šachta výtahu přistavěná vedle zadního vchodu. Po celou dobu stavby bude zdravotní středisko v provozu. Z Raškovic František Kuča, Český rozhlas.
1: Český paralympijský tým dnes v sanatoriích Klimkovice představí novou nafukovací curlingovou dráhu. Dopoledne si ji vyzkouší dospělí, odpoledne pak děti. Smyslem je ukázat, jaké sporty se dají dělat i s pohybovým omezením. Pod vedením českých reprezentantů si zájemci mohou zahrát přímo některé parasporty, upřesnila mluvčí lázní Lucie Špačková. Odpolední program pro děti zpestří i další aktivity.
5: Dominovat bude jednoznačně speciální nafukovací curlingová dráha z Kanady a ta jim umožní vyzkoušet si bez ledu zahrát curling. Možné bude ale zkusit také parahokej, stolní tenis, badminton, boču, což je obdoba petangu, a nebo sportovní střelbu.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách mezi 8 a 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Novojičínsku na silnici číslo 441 u Spálova havarovalo osobní auto, s opatrností místem projedete. Jiné nehody teď hlášené nejsou, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tereza Hájková a Petr Soukup, staráme se o dnešní hraní program Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 6. Přejeme všem krásný den a určitě hezký budou mít všechny nositelky jména Zlata, mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které má slovanský původ, u nás se ale příliš často nevyskytuje. Co se týče významu, tak vychází z římského jména Aurelius a znamená jediné, čili zlatá. Tak tolik tedy k výkladu jména dnešních oslavenkyň. Přejeme krásný sváteční den a posíláme společně s gratulací i Karla Gotta.

0: Zpívala nám Marta Kubišová, přesný čas 6 hodin 11 minut. My se za chvíli budeme věnovat sportu. Fotbalový Baník Ostrava v létě vyměnil jednoho z vrcholných funkcionářů. Na post výkonného ředitele místo Michala Biláka nastoupil z marketingového oddělení Matěj Šturala. A právě on za chvíli v programu Českého rozhlasu Ostrava řekne, jak Baník funguje a bude fungovat. Reportáž čekejte krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, ruce před hrudníkem drží židli, lokty mírně pokrčené. S nádechem krčíme kolena a jdeme dolů do dřepu. Pánev tlačíme vzad, paty stále na zemi. Ruce drží židli před hrudníkem. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: V moravskoslezském regionu je po ránu zataženo, místy doznívají noční srážky, co se teplot týče, jsou nízké. V Novém Jičíně teď naměříte 10 stupňů Celsia, o stupeň nižší teplotu registrujeme v Krnově. No a prognóza na pátek, ta hovoří o tom, že den bude oblačný až zatažený, zejména v horských oblastech počítejme také ojediněle s přeháňkami, večer by pak ty srážky měly ustávat a bude se rozpouštět i oblačnost. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni v nížinách, na horách, na hřebenech očekávejte teplotu okolo 10 stupňů Celsia.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Fotbalový Baník Ostrava od léta vede z postu výkonného ředitele rodák z Valašských Vigantic Matěj Šturala. Původně nastoupil před pár lety do marketingového oddělení, ale teď klub vede. Na začátku sezony se Baník herně potácí a hlavně přišel o důležitou osobu sportovního ředitele Luďka Mikloška, který po dlouhé nemoci zemřel.
1: Samozřejmě nás to všechny jako zdrtilo, i když jsme tuhle tu zprávu čekali, že přijde dlouhou dobu vlastně, tak vlastně nikdo jsme se na ní nedokázali připravit. Nebyl to moc příjemný den.
2: Vrací se Matěj Šturala ke smutnému pondělku 14. září. Baník ještě chystá pětní vzpomínku na další domácí zápas po reprezentační přestávce se Spartou.
1: Rychle jsme se snažili reagovat, zřídili jsme pětní místo, které si myslím, že bylo krásné jako ustění památky Luďka. Navštívilo ho spousta lidí. Já jsem se z okna častokrát díval na to, kolik lidí jako chodí, jak často se zastaví, jak dlouho zaspomínají na Luďka. Já když jsem odcházel z práce, tak každý den jsem se tam taky zastavil, zapálil jsem svíčku, protože Luděk byl prostě pro klub velká osobnost a myslím si, že i pro ten český fotbal.
2: Pokračuje Šturala. Baník se už od zimy nakonec Luďka Mikloška připravoval. S brankářskou legendou spolupracoval jeho nástupce Michal Kordula, který přišel ze Slovácka. Šturala se tak věnuje pouze nesportovní části vedení klubu.
1: Ty kompetence jsou jasně rozdělené i vlastně po odchodu Luďka Mikloška to zůstává stejné. Já jsem sport nepřebral, já se snažím o to, aby klub fungoval jak ekonomicky, tak marketingově a lidsky, takže to je můj úkol. O sport se stará Michal Kordula a myslím si, že to bude dobře fungovat.
2: V posledních měsících opět cílí hlasy, že majitel klubu Václav Brabec uvažuje o prodeji Baníku Ostrava.
1: Nemyslím si, my se o tom bavíme velmi otevřeně a on mi říkal, že nikdy žádná pořádná nabídka nebo vůbec žádná nabídka na Baník o nikoho nepřišla, takže to jsou vždy jen čisté spekulace a on určitě nepřemýšlí o tom, že by Baník v tuhle chvíli prodal, protože on je bojovník, hráč a myslím si, že tohle mu dává tu, jakoby, tu životní energii, tak jako mu i bere, tak ten Baník umí jako dodat i jako spoustu jako pozitivních věcí a zatím se drží a jsem rád, že je u toho kormidla pořád on.
2: Uklidňuje fanoušky Baníku výkonný ředitel klubu Matěj Šturala. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Rod Stewart, ale teď už jsou připraveny krátké zprávy. Co je nového, uslyšíte od Terezy Hájkové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kunčice pod Ondřejníkem vyhlásili místní referendum. V termínu letošních komunálních voleb budou tamní občané rozhodovat o stavbě supermarketu. Investor chce obchod vybudovat na soukromém pozemku v sousedství čerpací stanice. Teď záměru brání územní plán. Platy vrcholních politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Lidé si dnes v Ostravě nevyřídí občanské průkazy a pasy. V budově magistrátu na ulici Gorkého budou cvičit bezpečnostní složky a objekt bude mezi 8 a 13 hodinou uzavřený pro veřejnost. Jak uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná, kolem jdoucí můžou zaslechnout třeba výstřely, výbuchy nebo křik. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísní třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Ode dneška až do neděle je mimořádně zavřené muzeum Trojmezí v Jablunkově. Důvodem jsou podle organizace technické problémy. Stálou expozici budou moct lidé navštívit opět v úterý 29. září. V dalších prostorách začnou historici připravovat novou výstavu. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále na Novou Jičínsku. Nehodu osobního auta hlásíte ze silnice číslo 441 u Spálova. Zasahují tam záchranné složky, s opatrností místem projede.

Zbývá nám Věra Špinarová. Pokud budete s Českým rozhlasem Ostrava trávit čas i dopoledne po 9. hodině, dočkáte se magazínu Křížem krajem, v něm tradičně vyrážíme poznávat zajímavá místa, případně zajímavé osobnosti našeho regionu. A dnes je naším cílem Píšť na Hlučínsku. My navštívíme stáji plnou prvotřídních chovných koní a také se rozhlédneme po okolních loukách. Naší průvodkyní bude redaktorka Romana Kubicová. Úvodní znělka našeho magazínu se ozve 10 minut po 9. hodině.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům, zastihli jsme Václava Smolku. Pěkné páteční ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak je právě teď v regionu.
2: Tak většinou máme hodně oblačnosti a zejména v té jihovýchodní polovině kraje nám lokálně také prší. Teploty jsou nejčastěji od 11 do 7 stupňů a vane vítr většinou jenom slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek s datem 25. září. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Taky nadále čekáme spíše hodně oblačnosti, lokálně také s občasným deštěm. Během dne půjde spíš na horách o ojedinělé přeháníky, které budou večer postupně ustávat. Maximální teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 10 stupňů a vítr bude slabý, jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme očekávat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: V noci očekáváme většinou oblačno, postupně ale bude oblačnosti ubývat a k ránu se také budou ojediněle vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 8 do 4 stupňů, v údolích to může být ojediněle až 2 stupně Celsia a zde se také mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 3 metrů za sekundu. Zítra potom čekáme už slunečno, měl by totiž polojasno, přechodně až jasno. Maximální teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka, díky za to a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Festival Xindl X 6 hodin 50 minut a také pozvánky s datem 25. září. Národní zemědělské muzeum v Ostravě se dnes zapojí do programu Noci vědců, nabídne workshopy, přednášky i komentované prohlídky. Vše začíná v 5 hodin odpoledne. V Opavě se v rámci Noci vědců otevřou brány Mendlova gymnázia, a to od 16 hodin. Akce budou trvat až do 8:30 večer. Pro veřejnost je připraven program s ústředním motivem komunikace. Těšit se můžete na interaktivní hru se sbíráním indicí. A ta třetí pozvánka je do Frýdku Místku. Tamní muzeum Beskyd zve už na 12. ročník beskydského trienále řezbářů, na kterém svá díla představí zkušení mistři i amatérští tvůrci. Tolik tedy dnešní první sada pozvánek, tu druhou vám nabídneme za 60 minut, a pokud jste si z naší nabídky něco vybrali, něčím jsme vás inspirovali, tak jsme moc rádi. Teď 6 hodin 51 minut. V našem vysílání přivítáme Petra Reska.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavský zimní stadion se dnes po více než 3 letech rekonstrukce otevře. Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Mokřad u rondlu v Havířově by mohli spásat pratuři. Bude oblačno až zataženo, srážky mají ustávat a naměříme do 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Potvrdil to mluvčí magistrátu Roman Konečný. Zachována zůstala původní pouze ocelová konstrukce a zastřešení. Vznikly tam nové šatny, tréninkové prostory, tělocvična, posilovna a provozní zázemí. Součástí areálu je taky restaurace s venkovním posezením. Nové tribuny nabídnou přibližně 2000 míst a stadion je bezbariérový. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70-90 miliardami.
0: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Karvinské seniory zajímá vzhled města. Vyplynulo to z pravidelné debaty vedení města právě se seniory. Společně se takto setkávají jednou za rok. Tématem jsou hlavně připravované projekty, investice a plány. Prostor je taky na otázky a připomínky, dodává mluvčí města Monika Danková. Podle ní je smyslem každoročního setkání především zpětná vazba občanů a společný prostor pro diskuzi.
3: Dotazy seniorů se nejčastěji týkaly například oprav chodníků a komunikací, zeleně, dopravy, veřejného prostoru nebo dalších záležitostí, se kterými se setkávají v každodenním životě. Na jejich otázky odpovídali nejen přítomní zástupci vedení města, ale i vedoucí jednotlivých odborů magistrátu.
0: Na loukách v okolí Mokřadu u rondlu v Havířově by se mohly pást pratuři a exmurští koně. Město to plánuje společně se zlínskou zoo. Velcí bíložravci by podle mluvčí Havířova Rozálie Seidl-Pokorné podpořili rozmanitost krajiny a obohatili přírodní památku pro návštěvníky.
4: Pratoři a exmorští koně by v budoucnu mohli pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u Rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a zoo Zlín.
1: Sport. Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu osobního auta stále hlásíte z Novojičínska. Bouralo se na silnici 441 u Spálova, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 4 minuty po 7. Připomenu, že posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. září. Kromě Terezy Hájkové u mikrofonu i Petr Soukup, my oba přejeme příjemný den i poslech. A co pro vás budeme mít? Kromě muziky od Hany Zagudové nebo třeba Robbieho Williamse, tady bude takové malé osvěžení si dopravních pravidel. Teď hovořím o naší řidičské abecedě, kterou nabízíme pravidelně před 7:30. Ale ještě předtím se na nemoci ovocných stromů zaměří Artur Kubica ve svém okénku. Dvakrát měř, jednou řeš. Tak buďte s námi a mějte pěkný pátek.

0: Jak řešit na silnicích situace, ve kterých se často chybuje, tak to si osvěžujeme v zářijové řidičské abecedě. Další aktuální díl nabídneme už za 10 minut. Teď přichází do našeho vysílání Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Rez hrušňová, tak to trápí na jednoho milovníka sladkých a chutných hrušek. A nás samozřejmě zajímalo, jak to s touto houbovitou chorobou je. Takže, velmi jednoduše řečeno, rez hrušňová přezimuje na rostlině, která se jmenuje jalovec chvojka. Není to na tujích, jak mnozí tvrdí. Tuje za to nemohou, takže na jalovci chvojce. Na jaře se tam vytvoří taková rosolovitá hmota, která když uschne, tak se z toho uvolní spory a ty napadají listy hrušní. Dá se to ošetřovat fungicidními prostředky proti houbovitým onemocněním. Důležité ale je tu hrušeň v tom doslova vykoupat celou. Pozdější postřik, třeba v době konce vegetace, už nemá smysl. Musíte to stříkat hned na jaře. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Páteční ráno je na severní Moravě a ve Slezsku oblačné a čas zatažené a také relativně chladné. Na východě našeho regionu, na Jablunkovsku v Dolní Lomné, teď teplota necelých 9 stupňů Celsia. V Chuchelné na Opavsku je o něco tepleji, teď tam naměříte necelých 11 stupňů. No a meteorologové od dnešku tvrdí, že ráz počasí bude zůstávat stejný, čili bude oblačno až zataženo. Hlavně na horách počítejme s občasnými přeháňkami. Měly by pak ustávat až později k večeru, kdy se bude také rozpouštět oblačnost. Teploty je podobné těm uplynulým dnům, čili nepřesáhnou 16 stupňů Celsia v nížinách. Na horách pak naměříte mezi 8 a 12 stupni.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Naším pátečním hostem bude Ivana Digiustová. Jablunkovská rodačka se už řadu let věnuje šití a obnově krojů typických pro Těšínské Slezsko. Za svůj získala titul mistr tradiční rukodělné výroby. Rozhovor o tom natočila Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodina 22 minut si pojďme přiblížit a osvěžit pravidla silničního provozu, na která se někdy zapomíná. My vám do konce září každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích. Dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a samozřejmě také připomenu, čemu se v našem seriálu budeme věnovat zítra. Povíme vám, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné domácí zvíře.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Teď krátký zpravodajský souhrn. Slovo má Tereza Hájková.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zastupitelé v Rýmařově schválili podání správní žaloby proti akceleračním zónám pro stavbu větrných elektráren. Probyli všichni přítomní zastupitelé. V katastru města jsou vytyčené celkem tři akcelerační zóny, upřesnil kandidát do zastupitelstva a nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko. Kvůli stavbě další části jižního obchvatu bude ode dneška omezená doprava v Opavě. Z výpadovky na Olomouc auta dva měsíce neodbočí do sousedních Otic. Silničáři musí napojit novou okružní křižovatku. V Olomoucké ulici bude provoz svedený do jednoho pruhu a řízený semaforem. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Více než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Cílem komentovaných prohlídek, populárně vzdělávacích přednášek, workshopů, experimentů a vědeckých show je přiblížit vědu veřejnosti zábavným způsobem. Program je dostupný na webu nocvědy.cz. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu dvě stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři i kanoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky. Ty budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách mezi 8 a 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 u Libhoště na Novojičínsku na 27. kilometru ve směru na Český Těšín stojí porouchané osobní auto. Budou ho odtahovat, očekávejte proto zdržení. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kunčice pod Ondřeníkem čeká referendum. Lidé budou rozhodovat o tom, jestli na soukromém pozemku tamního zemědělce může vyrůst supermarket. Obec by kvůli tomu musela změnit územní plán. Podrobnosti

0: Míříme teď v 7 hodin a 40 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava do Beskyd. V Kunčicích pod Ondřeníkem budou lidé během komunálních voleb hlasovat v historicky prvním místním referendu. Společnost Penimarket chce na jednom ze svých soukromých pozemků postavit velkoplošnou prodejnu. Lidé rozhodnou o tom, jestli prodejnu chtějí, a zaváží tak budoucí zastupitelstvo, aby změnilo územní plán, který stavbě teď brání.
1: Tu je vlastně akorát ta hruška na horním koncu, tam je vlastně večerka, no ještě nahoře v Láře je nějaký malý obchůdek. A jinak vlastně ta hruška akorát, no.
2: Mm-hmm. Takže nejblíž asi prostě Frenštát.
1: No, Frenštát a Friedland, tak, takže já jsem plně pro, no.
3: Říká mi jeden z místních obyvatel Ivo. Jsou ale také hlasy proti, podle kterých tak velká prodejna do podhorské vesnice nepatří. Obec proto udělala anketu, které se zúčastnilo asi 200 respondentů.
4: Přibližně 57% občanů jakoby vítalo ten obchod, 42,5% bylo proti a 0,5% bylo nerozhodných.
3: Říká nezávislý místostarosta Petr Tryščuk, který znovu kandiduje v komunálních volbách. Supermarket by měl stát vedle čerpací stanice na soukromém pozemku jednoho ze zemědělců. V územním plánu jde o území určené pro občanskou vybavenost.
4: Kdyby jsme šli úplně do extrému, klidně by tam mohl vyrůst objekt, který by měl půl hektaru zastavěné plochy, včetně parkovišť, včetně budov. Náš územní plán pouze vylučuje supermarkety větší než 400 metrů. To znamená, že vlastně ti lidé rozhodnou o tom, jestli tahle výjimka pro tuhle konkrétní parcelu bude vyjmuta.
3: Vysvětluje místostarosta. Samotná prodejna by měla mít společně se sklady a zázemím pro zaměstnance asi 1400 metrů čtverečních zastavěné plochy.
5: Jednalo by se o CLT koncept, to znamená dřevěná prodejna.
3: Popisuje zástupce společnosti Penimarket Jan Beneš. S parkovištěm a dalšími plochami jde celkem o asi 5000 metrů čtverečních.
5: Vidíme tam potenciál, je tam pro nás celkem přijatelná spádová oblast, což je nějakých 8000 plus ve spádové oblasti. Není tam tak hrozná konkurence. A je tam i nějaký turistický potenciál.
3: Dodává Jan Beneš. Referendum bude platné, pokud bude hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. Z Kunčic pod Ondřejníkem František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Romanem Volným a po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy začneme aktuální situací.
2: Zatím je oblačnosti hodně, v Beskydech ještě i s nějakými slabými srážkami. Oproti tomu v té jesenické části se nám oblačnost začíná teď ráno protrhávat. Ranní teploty se pohybují většinou někde od 7 do zhruba 11 stupňů Celsia. Provází to většinou slabý proměnlivý vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 25. zářijový den. Jak bude?
2: Dnes ještě musíme počítat z větší oblačnosti minimálně v těch dopoledních hodinách a vypadá to, že nějaká zůstane ještě i v těch odpoledních hodinách, možná zpočátku ještě výjimečný nějaké ty přehánky. V těch odpoledních hodinách už by to mělo být beze srážek, no a dnešní maxima by se měly pohybovat většinou od 13 do 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách by to mělo být kolem 9 stupňů a vítr to bude provázet většinou slabýho západní až západní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude noc na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Postupně oblačnosti bude ubývat a zítra už by to měl být převážně slunečný a v celku teplotněji příjemný den. V noci ještě většinou oblačno. Postupně by ale oblačnosti mělo během noci ubývat. Kránu se mohou tvořit mlhy. Noční teploty očekáváme většinou od 8 do 4 stupňů. V údolích výjimečně k 2 stupňům a pokud se v těch ranních hodinách vyjasní, tak mohou být i přízemní mrazíky. Vítr v noci jen slabý proměnlivý, většinou do 3 metrů za sekundu a zítra potom převážně polojasná obloha, v odpoledních hodinách přechodně i jasno, v ranních dopoledních hodinách nějaké ty mlhy. Střejší maxima už na úrovni nejčastěji od 16 do 20 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 11 stupňů a vítr zpočátku slabý, v průběhu dne místy mírný, většinou jihozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře se teď po ránu pohybuje kolem 1023 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje od zhruba 90 do 100%.
1: Tolik tedy informace o počasí, nabídl je Roman Volný, děkujeme za to. Přejeme hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

A my jsme tady pro ty, kteří nechtějí trávit volný čas doma a rádi by někam vyrazili, jsou tady pozvánky. Strašidelná zahrada, to je pozvánka pro děti do Krnova. Akce na zahradě střediska volného času začíná v 18 hodin. Čeká vás dobrodružství tajemné bytosti ze starých českých pověstí a také opékání špekáčků. Přibalit si můžete i strašidelný kostým. Galerie města Karviné zve na výstavu Genius Loci, ta představí tvorbu Evy Cmok-Matikevič. Ústředním motivem je Karviná, město, které nese ve své historii výraznou stopu zániku i nového začátku. Výstava bude trvat do 13. listopadu. A v historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně si do 22. listopadu můžete prohlédnout výstavu s názvem Jaroslav Zahradník. A Lenka Nováková prezentuje jedinečný soubor kreseb dokumentujících kulturní dědictví regionu. Autor působil jako dobrovolný muzejní pracovník a ve své tvorbě zachytil architekturu Těšínska, řemesla a také každodenní život místních.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Starším seniorům by se mohly navýšit důchody. Návrh v úvodním kole podpořili poslanci. Jedna z budov ostravského magistrátu zůstane dopoledne uzavřená, a to kvůli cvičení bezpečnostních složek. V Kopřivnici dnes začínají farmářské trhy. Bude oblačno až zataženo a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze. Počítá s tím novela, kterou v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
2: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
0: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Lidé si dnes v Ostravě nevyřídí občanské průkazy a pasy. V budově magistrátu budou cvičit bezpečnostní složky. Objekt bude zavřený pro veřejnost. Policisté, hasiči a záchranáři tam budou nacvičovat postupy v kritických situacích. Kolem jdoucí tak můžou zaslechnout výstřely, výbuchy nebo křik, upřesňuje mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Budova na ulici Gorkého, v níž sídlí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, zůstane uzavřená mezi 8 a 13 hodinou. Cvičení složek integrovaného záchranného systému se může odehrát i v jejím bezprostředním okolí.
0: Moskevská ulice v centru Českého Těšína je nově jednosměrná. Zhruba 100-metrovým úsekem projedou řidiči ve směru od Pražské k Božkově ulici. Radnice taky upravuje plochu pro stání aut. Podélné parkování nahradí šikmé stání a zvýší se tak počet míst. V těchto dnech technici upravují vodorovné dopravní značení. Podobným způsobem radnice už dříve navýšila počet míst ke stání taky na Štefánikově ulici. Kopřivnická radnice dnes pořádá trhy na Novém náměstí. Lidé si tak budou moct nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, ale taky různé druhy pečiva, uzenin a mléčných výrobků. Stánky budou na náměstí do 16 hodin.
4: Na trhu budou také rukodělné výrobky, například z proutí dřeva nebo keramiky. Na 11. hodinu je pak naplánované vystoupení městského dechového orchestru. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte 8 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Mariánských horách v křižovatce ulic 28. října a Daliborova srazilo auto chodce. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Počítejte proto s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes v pátek 25. září vysíláme. Dobré ráno. Máme 4 minuty po 8. Od moderátorského mikrofonu všem hezký den a poslech pře Petr Soukup. Už za chvíli tady bude Martin Písařík, dnes nás opět bude v uvozovkách vzdělávat, a to v rámci rubriky Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na rostliny s nejdelšími listy. Nejdříve ale muzika Iveta Bartošová anebo kapela Pet Shop Boys.

0: Poslouchali jsme Pet Shop Boys a to na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je 12 minut po 8. Už více než 70 let se tam bruslí a hraje hokej a dnes se po rekonstrukci znovu otevře veřejnosti. V Opavě totiž skončila kompletní rekonstrukce jednoho z nejstarších krytých zimních stadionů v republice. Řekneme více krátce před 8:30. Teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mrkneme na aktuální počasí na severní Moravě a ve Slezsku. Oblačno až zataženo, teploty nízké. V tuto chvíli v Bohumíně 11 stupňů Celsia, mnohem chladněji je na Bruntálsku, konkrétně na přehradě Slezská Harta, teď necelých 8 stupňů. Meteorologové říkají, že dnes bude v našem regionu většinou oblačno až zataženo, zejména v horských oblastech, počítejme také s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ta oblačnost by se měla rozpouštět až později k večeru a souvisí s tím také ubývání přeháněk nebo toho deště. Teploty dnes ne vysoké, od 13 do 16 stupňů, na horách pak do 12 stupňů Celsia.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
3: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
2: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V Opavě se dnes otevře veřejnosti kompletně opravený zimní stadion. Jedna z nejstarších krytých ledových ploch v Česku se dočkala celkové modernizace za téměř půl miliardy korun. Původní hala z roku 1953 už byla ve velmi špatném stavu.
1: Tento stadion je opravdu už za svým zenitem.
2: Co se týče zázemí pro mládež, veškeré šatny, jim plesnivý výzbroje, ten stadion je v katastrofálním stavu.
3: To byli jednatelé opavského hokejového klubu v různých dobách, kdy se o nutné záchraně stadionu mluvilo. Chátrání bylo znát nejenom očima, říká mluvčí města Opavy Roman Konečný.
4: Když jste tady přišli, tak už i v tom vzduchu jste cítili, že rozhodně nestačí prostě vytřít a ti, kteří mají trošičku citlivější nosy, tak to moc dobře cítili, proč bylo potřeba opravit.
3: Novou ledovou plochu už testují mladí hokejisti. Změnilo se tady téměř všechno, včetně moderních technologií. Překvapivě až na hlavní a výraznou nosnou kostru historické budovy.
4: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže to jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové.
3: Přibyly šatny, místa ke cvičení, trénování a posilování, anebo restaurace. Na tribunách je místo pro zhruba 2000 lidí.
4: Ten stadion je postavený tak, aby v případě toho, že v budoucnu bude třeba větší zájem, tak by se mohlo ještě lehce rozšířit. Je tam možné navýšení zhruba o 500 míst. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
3: Opavské bruslení má dlouhou historii. Na konci 19. století tady bylo jedno z největších kluzišť v monarchii. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Na to teď navazuje opravená krytá ledová plocha, nově pojmenovaná jako Slezan Arena. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava.

0: Nabízíme nejen muziku, ale také aktuální zprávy. Ty další nabídne Tereza Hájková.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Končice pod Ondřejníkem vyhlásili místní referendum. V termínu letošních komunálních voleb budou tamní občané rozhodovat o stavbě supermarketu. Investor chce obchod vybudovat na soukromém pozemku v sousedství čerpací stanice. Teď záměru brání územní plán. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dříve se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. Na riziko srážky upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích anebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidi si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpátky do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Ode dneška až do neděle je mimořádně zavřené Muzeum Trojmezí v Jablunkově. Důvodem jsou podle organizace technické problémy. Stálou expozici budou moct lidé navštívit opět v úterý 29. září. V dalších prostorách začnou historici připravovat novou výstavu. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě v ulici Výškovická u zastávky Zábřeh vodárna se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Přátelé, jak chutná vojna, tak o tom více uslyšíte z našeho vysílání za pár minut. Teď bude zpívat zpěvačka Anna K. Mějte pěkné páteční ráno.

0: Dnes je pátek, což znamená, že se v našem vysílání objevuje také dost víkendových pozvánek. Jedno z nich teď nabídneme. U muzea lehkého opevnění v Chotěbuzi to už zítra bude pořádně vonět. Ke třem bunkrům se totiž sjedou armádní kuchaři z různých koutů Česka, třeba i Slovenska nebo Polska. Klub vojenské historie tam totiž pořádá festival polních kuchyní. Detaily pro nás má reportérka Natálie Janešková, která je ve studiu. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: V čem se ten festival polních kuchyní liší od jiných gastrofestivalů?
1: Jde hlavně o to, že na něm budou vařit milovníci a nadšenci do armádní kuchyně, říká za Chotěbuzský klub vojenské historie Jan Labák.
2: Proběhne druhý ročník takzvaného Feldküche Festu, neboli srazu vojenských polních kuchyní. Oproti loňskému roku budeme mít tentokrát 9 polních kuchyní a obsáhneme období od říše římské až po rok 1989. Nejstarší doby, období, které tam teda bude, tak bude období druhého století zhruba a druhé nejstarší tam bude z období 30-leté války.
1: Jan Labák dodává, že sraz polních kuchyní nebude o guláši, ale hlavně o autentických pokrmech.
2: Různá dobová jídla, které vojáci vařili, co bude opravdu zajímavé, tak budou ty starší doby, kdy budou vařit ti Římané, opravdu ty svá dobová jídla, různé kaše, různé bobule. Pokud budou hodní, tak dodají i podle originální receptur víno.
0: Ten festival se bude konat přímo u bunkru. Jak to tam bude vypadat?
1: Ano, Chotěbuzský klub vojenské historie pečuje o 3 objekty lehkého opevnění, které leží v místní části Podobora. A součástí sobotní akce bude právě i to, že klub otevře bunkry veřejnosti. Interiér každého z nich je stylizovaný do určitého období, aby si návštěvníci dokázali představit, jak v nich vojáci fungovali. Ty bunkry jsou u takového kopečku v terénu, lidé je najdou podle mapy na stránkách vojenského klubu. No a já ještě dodám, že začátek akce je v 10 hodin a vařit se bude až do 18 hodin.
0: Přátelé, pokud zítra máte čas a nevíte, jak s ním naložit, klidně se vypravte do Chotěbuze na Karvinsku. Pozvánku pro nás se teď měla Natálie Janešková. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Počasí.
1: Ještě jednou a naposledy se v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na aktuální počasí. Hodně oblačnosti, místy zataženo a teploty nízké. Taková je aktuální situace. V Novém Jičíně teď naměříte 11 stupňů Celsia. Chladněji je v tuto chvíli na Krnovsku, konkrétně město Lobrchtice. Udává na teploměru necelých 9 stupňů. Meteoprognóza na pátek říká, že ten ráz počasí zůstane stejný. V horských oblastech musíme počítat také s přeháňkami, případně občasným deštěm. Později k večeru by měl ustávat. Teploty opět nízké, 13 až 16 stupňů, na horách okolo 10.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Naším pátečním hostem bude Ivana Digiustová. Jablunkovská rodačka se už řadu let věnuje šití a obnově krojů typických pro Těšínské Slezsko. Za svůj získala titul mistr tradiční rukodělné výroby. Rozhovor o tom natočila Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas, který patřil Lence Filipové, stále posloucháte. Český rozhlas Ostrava do konce toho dnešního dobrého rána zbývá už pouhých 8,5 minuty. Pak v 9 tady bude Tereza Hájková se zprávami. Dozvíte se, co schválili zastupitelé v Rýmařově. No a pak začne dopolední program, to už ale za mikrofonem bude Pavel Janošec. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A to si před svatbou dva v parku na lavičce povídají a ten snoubenec jí kouká zasněně do očí a říká: drahoušku, miláčku, já bych si přál, abychom měli dvě děti. A ona se na něho tak krásně zaculí a povídá: to je rychle splnitelné přání, můj miláčku. Hned po svatbě je přivezu od babičky, určitě se ti budou líbit. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelé Rýmařova schválili podání žaloby proti akceleračním zónám pro výstavbu větrníků v katastru města. Advokáti si určili pravidla pro používání umělé inteligence při práci. Klienti klimkovických sanatorií si vyzkouší novou curlingovou dráhu. Bude oblačno až zataženo a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Zastupitelé v Rýmařově schválili podání správní žaloby proti akceleračním zónám pro stavbu větrných elektráren. Pro byli všichni přítomní zastupitelé. V katastru města jsou vytyčené celkem 3 akcelerační zóny, upřesňuje kandidát do zastupitelstva a nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko.
2: Vadí nám umístění těch akceleračních zón. I velikost, vůbec narušení všeobecně prostředí, i lidi, kteří zde bydlí, je to blízko obydlí. Navíc my v blízko jedné akcelerační zóny chystáme pozemky pro výstavbu domu a myslím si, že když je tam nachystáme, tak budou skoro neprodejné. Za mě jsou to, co se týká našeho ortpečka, nejhůř umístěné akcelerační zóny, které vůbec můžou být.
0: Nejvyšší správní soud zatím obdržel jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón. Podala ji obec Chorušice na Mělnicku. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, varuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
3: Často prostě setkáme s tím, že tam třeba nahrávají celé smlouvy, vůbec jako nepřemýšlí nad tím, že třeba jsou tam nějaké důvěrné informace nebo osobní údaje a že třeba tohle by dělat neměla. Je nutný si uvědomit, že to, co nahrajete do toho veřejně dostupného nástroje, tak on se vlastně jako trénuje na těch datech, ta data tam zůstávají jako uložená.
0: Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. Český paralympijský tým dnes v sanatoriích Klimkovice představí novou nafukovací curlingovou dráhu. Dopoledne si ji vyzkouší dospělí, odpoledne pak děti. Smyslem je ukázat, jaké sporty se dají dělat i s pohybovým omezením. Pod vedením českých reprezentantů si zájemci mohou zahrát přímo některé parasporty, upřesnila mluvčí lázní Lucie Špačková. Odpolední program pro děti zpestří i další aktivity.
4: Dominovat bude jednoznačně speciální nafukovací curlingová dráha z Kanady a ta jim umožní vyzkoušet si bez ledu zahrát curling. Možné bude ale zkusit také parahokej, stolní tenis, badminton, boču, což je obdoba petangu, anebo sportovní střelbu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte 8 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V obci Dobrá na Frýdecko-Místecku na silnici číslo 648 havarovalo osobní auto. Právě teď tam zasahuje policie, projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 9. hodině a čeká nás magazín Křížem krajem. Dnes se půjdeme na výlet do Píště na Hlučínsku. Podíváme se do stáje, kde je plno prvotřídních chovních koní. No a také se rozhlédneme po okolních loukách. To bude romantika. Pak nás čekají papské rady. My budeme hovořit o hnědém cukru, který nemusí být automaticky ten zdravější. Ale vše včas vysvětlíme. No a také pozveme na noc vědy, ta zve na výlet za poznáním, protože jedním ze zapojených míst je i beskydská oblast tmavé oblohy na Gruni ve Starých Hamrech. Co se tam bude dít, to prozradíme krátce před 10. hodinou. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a v dnešním křížem krajem půjdeme za chovatelem Josefem Blokešem z Píště, protože chovat koně byl jeho dávný sen a když se mu naskytla příležitost odkoupit chátrající teletník za Píští, neváhal. Postupně jej opravuje a zabydluje koněmi s prvotřídní genetickou výbavou. Do stáje se byla podívat také redaktorka Romana Kubicová.
2: S panem Josefem Blokešem jsem v krásné stáji, kde se pokojně teďka zrovna krmí. Kolik pakže koní?
3: 5 koní.
2: A tady vlastně stojí první kobylka, kterou vy jste si pořídil už v celkem jako rozumném věku, je to tak?
3: Ta se narodila u nás, jedné kobylce, kterou jsem dostal a měla výborný původ, tak jsem si ji nechal, tady tuto k chovu, a dala už 5 hříbat a ten nejstarší skáče už tečkové, to znamená ty nejtěžší parkury. Je to kobyla s parkurovým původem a je to jeden potomek zmraženého spermatu jednoho z nejlepších evropských skokanů, Staccato Gold, a nechal jsem si ji do chovu, protože to byla jediná kobylka, která se místo její matky podařilo odchovat.
2: Vlastně neřekli jsme ani jméno tady té první, u které jsme se zastavili.
3: Jmenuje se Spiria.
2: Tak pojďme ještě chvilinku dál. Koho mi ještě představíte?
3: Tady je jedna vranka, trakenská kobyla z Klosterhofu Medingen, což je známý hřebčín v Německu. A ještě s jedním kamarádem, spolužákem z vysoké školy, jsme si každý koupili jednu kobylku trakenskou. A ta je zase nadaná na drezuru, vyhrála už 2 závody v drezuře a teď ji připouštím.
2: Pozná se nebo jsou nějak rozdíly v inteligenci těch jedinců?
3: Rozdíly stejně jako u lidí i u koní. Některý kůň je nadaný na to a na to, na ostatní disciplíny třeba ne. Některý kůň je více nervní a některý kůň je klidný, vhodný pro děti. A proto se to velmi často kupuje i podle charakteru toho koně. Často ti nejvýkonnější koně mají nějaké chyby v mentalitě, v charakteru, takže potřebují speciální jezdce a potom podají ten kvalitní super výkon.
2: A už jste potkal někdy vyloženě hloupého koně?
3: Když jsem byl na vysoké škole, tak jsme jezdili, měli jsme nepovinný předmět jezdectví, tak jsem nafasoval, my jsme každý týden měli jiného koně. Tak jsem jednou nafasoval polokrevníka, to je kříženec teplokrevníka a plnokrevníka, a mysleli jsme, že bude temperamentní, ale ten byl tak líný, že chodil pomalý než osel.
2: Tak aspoň dokážete ocenit potom inteligenci těch vašich kobylek a koníčků.
3: No, to je pravda. A každý kůň je jiný, když se narodí. A ideální pro výchovu mladých jezdců a pro děti jsou ty mentálně klidní koně, kteří si prakticky nechají dělat cokoliv.
2: No a kdy to poznáte, jaký ten kůň bude? Protože malá hříbata jsou jako malé děti, tak rozdováděna.
3: No, už hned u těch hříbat. Některá se bojí už od narození lidí a zdrhají od lidí a některá přijdou. Třeba tady ta kobylka Pony, kterou tady máme 3 leta, ta se dokáže odpoutat od stáda a přijít přivítat vždycky toho hosta, který přijde, a nechá se pohladit a chce se mazlit.
2: Kde vidíte její místo? Necháte si ji nebo ji pošlete do světa?
3: To ještě nevíme. V současné době je 3 leta, takže to dám jedné kamarádce obsednout a pak se uvidí.
1: Říká chovatel Josef Blokeš z Píště. V jeho stáji ovšem nejsou pouze prvotřídně geneticky vybavení koně, ale také tam má slepice, králíky nebo třeba i hada. No a my se už za chvíli po písničce od skupiny Depeche Mode podíváme ven, půjdeme za ptactvem, které se objevuje na tamních loukách.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje magazín Křížem krajem. Před písničkou jsme se podívali do koňské stáje pana Josefa Blokeše v Píšti. Ovšem místo, kde stáj stojí, je zajímavé i díky volně žijícím zvířatům, hlavně ptactvu. I o to se zajímala redaktorka Romana Kubicová.
2: Pokud projíždíte Píšti a dáte si tu práci, že vyjedete taky kousíček ven, tak vlastně se ocitnete v nádherném prostředí, které učarovalo i Josefu Blokešovi, který si tady koupil, no nevím, jak to nazvat, býval to statek?
3: Je to bývalá stáj pro telata, takže to je letník.
2: Takže to patřilo nějakému zemědělskému
3: družstvu a bylo to 10 let nevyužívané a bylo to tady zdevastované. A já, když jsem se přestěhoval sem do Píště asi před 20 lety, tak jsem objevil tento romantický koutek a viděl jsem, že tady je nádherná příroda a daleko od lidí, kde by nevadilo chovat koně, což byl můj cíl a sen od dětství. Takže jsem to koupil a zařídil jsem si tady chov koní. A poté mě učarovala avifauna, kterou jsem tady objevil v průběhu několika let.
2: A teď budeme vysvětlovat avifauna. Co to přesně znamená?
3: Je to nauka o ptácích, nebo spíše fauna jsou zvířata a aves jsou ptáci.
2: Vy jako studovaný člověk, který se věnuje celý život zemědělství, zvířatům a přírodě, tak jste tady v sedmém nebi, je to tak?
3: Ano, překvapilo mě, jaká druhová rozmanitost tady je. Viděl jsem tady poprvé v životě před několika lety dudky chocholaté a tady na pastvině, kde se pasou koně a kde jsou kobylince, to znamená trus, tam se zhromažďuje hodně hmyzu a ti dudci chocholatí loví ten hmyz tady na té pastvině.
2: A dudek chocholatý, ten se převážně v lese vyskytuje, pokud si pamatuju z přírodopisu.
3: Několik 2 kilometry odsud jsou staré duby, a tam hnízdí 1 až 2 páry. Viděl jsem letos jeden pár se 4 mladými, kteří už vyletěli z hnízda a krmili se akorát hmyzem na jedné koňské pastvině.
2: Takže vy jim tady vlastně servírujete hostinu zdarma?
3: Ano, ano. Oni objevili, že tady mají hostinu každý den, takže se tu občas přiletí najíst.
2: Takže když tady přijedete, pracujete, najdete si chvíli, abyste pozoroval i tu volně žijící přírodu.
3: Mě to velmi zajímá a velké překvapení mě čekalo předloni, kdy jsem tady přišel v 6 hodin ráno ke koním a byli tady 4 čápí černí, kteří hnízdí tady nedaleko v Dařanci, to je les, který je chráněný, chráněná krajinná oblast a jsou tam dost staré, až 150 let staré duby a na tom jednom vysokém dubu je hnízdo čápů černých už několik let. A viděl jsem tady jeden pár starých s 2 mladými, jak se krmí žábami a ještěrkami.
2: Vlastně nedaleko jsou kosmické ptačí louky, takže když ti ptáci táhnou, tak zastaví se třeba i u vás?
3: Tady většinou hnízdí, protože tady mají klid a není tady moc chemizace, akorát jedno pole, které je tady stříkáno, ale jak jsou to louky a pastviny, které nejsou chemicky ošetřovány, takže mají tady nezávadnou potravu, nezávadné krmivo a proto se tu objevuje tolik druhů. Překvapil mě i před několika lety první slavík, kterého jsem slyšel a od té doby tu každý rok hnízdí a odchovává mláďata a 1 až 2 samci tu většinou večer začnou zpívat až do brzkého rána. My jsme s kamarádem přijeli ve 4 hodiny ráno, kde bylo božské ticho všude a ozýval se jenom jeden slavík, který zpíval velice silně a ten můj kamarád to slyšel poprvé a od té doby na to nemůže zapomenout a chce tu každý rok přijet poslechnout si toho slavíka.
2: Dodává milovník přírody, chovatel Josef Blokeš z Píště. Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: No a také v pondělí zůstaneme v magazínu Křížem krajem ještě u zvířat, jen je zaměníme za trochu exotičtější druhy. Čeká nás návštěva malé zoo v Kružberku. Je tam například stádo velbloudů, na kterých se projíždějí 3 králové. Více nám zprostředkuje redaktorka Romana Kubicová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. O zvláštní i raní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Křikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli pozveme na Noc vědy, ta zve na výlet za poznáním a jedním ze zapojených míst je i beskydská oblast Tmavé oblohy na Gruně ve Starých Hamrech. Co se tam bude dít, to prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malou chvíli. Tak nerušený poslech.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a nabízíme zajímavý tip na výlet, co tak třeba spojit výlet do hor s výpravou za poznáním. Tento recept nabídneme, jak jistě víte, dnešní noc je nocí vědy, které se tradičně připojí i na beskydském Gruni, kde je beskydská oblast tmavé oblohy. No a my už jsme v telefonickém spojení s iniciátorem vzniku beskydské oblasti a také organizátorem dnešního programu Janem Konzilkou. Přejeme dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Lidé k vám tradičně chodí hlavně kvůli pozorování noční oblohy. No a mysleli jste na ně také v dnešní noci vědy?
1: Určitě máme připravené dalekohledy, máme připravený laser na ukazování souhvězdí. Počasí ale vypadá jako úplně každý rok, každý ročník, to znamená přes den zataženo, lidi se bojí, jaké bude počasí a večer se očekáváme jako každý rok, že se nám vyjasní. Takže bude se pozorovat i dneska, očekáváme to tak.
0: My to budeme očekávat s vámi, ať tomu trochu napomůžeme, ale těch témat, která dnes nabízíte, je mnohem více. Která to ještě jsou?
1: Máme připravené tři přednášky. První bude taková místní o změnách, které se týkají Národní přírodní rezervace na Knihyni. Tam mám skautské patronáty, chodím tam se třemi skupinami skautů a dětí ze základní školy. Děláme tam nějaké úpravy turistického ruchu, aby byl lépe dodržován zákaz vstupu do jediné přírodní rezervace, která je takto v Beskydech omezena. A další témata už jsou tematická k letošnímu tématu Noci vědců, což je komunikace. Kolega Ivo Míček se bude věnovat komunikaci ve vesmíru, tedy jak spolu vysílají družice, jak přijímáme jejich signál a tak dále, jak se nám signál šíří. A poslední moje přednáška se bude týkat sražené zvěři na našich komunikacích neboli silnicích, která je taková částečně genetická, částečně statistická. Řekneme si, jaké druhy jsou sráženy, jak moc to je, co se s těmi vzorky dá dělat, jak se dají využít, co se z toho dá všechno vyčíst. A jakmile přednášky skončí, poté bude následovat pozorování noční oblohy.
0: No a teď nejdůležitější otázka, kdy a kde noc vědy na Gruni začíná a není třeba potřeba nějaká rezervace předem?
1: Rezervace není potřeba, kapacita sálu je dostatečná. Koná se tradičně na hotelu Charbulák na Starých Hamrech a začínáme od 16.30 první přednáškou a konec je dle zájmu a dle jasné oblohy. Nikoho vyhánět nebudeme, dokud bude zájem, budeme koukat na oblohu.
0: Na dnešní noc vědy na Gruni nás pozval její organizátor Jan Konzilka. Moc děkujeme a přejeme, ať se vše vydaří a vyjasní se. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschalou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecko.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Město Opava otevře kompletně opravený zimní stadion. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou hlasovat o novém názvu náměstí. Dnes bude oblačno až zataženo, srážky mají ustávat a teploty budou do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
4: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
2: Podle opozice taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vyjádření vlády zjišťujeme. Poslanci by mohli hlasovat o nedůvěře v příštím týdnu. V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst, potvrdil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
5: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže to jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové, je tady restaurace, jsou tady salonky, jsou tady prostory na cvičení. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
2: V pondělí si lidi v supermarketech, drogeriích nebo knihkupectvích nenakoupí. Zákaz platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží nebo benzínky. Tomáš Prouza ze Svazu průmyslu a obchodu sváteční zákaz prodeje kritizuje. Tratí na něm třeba prodejci nábytku. Klienti totiž jeho nákup často odkládají i o několik měsíců. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou ode dneška vybrat nový název pro náměstí 1. máje. To se teď opravuje a hotové by mělo být během několika týdnů. Anketu lidé najdou na webu města, vysvětluje mluvčí Petra Graclíková.
6: Anketa k novému názvu rekonstruované plochy na 1. máji u Budovy 1000 bude probíhat do 7. října a lidé mají možnost posílat své návrhy, jak by se to nové náměstí mohlo jmenovat. My potom vybereme zajímavé varianty a potom bude druhá část hlasování, kdy lidé už budou vybírat konkrétní název.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Během dne už jen na horách ojedinělé přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Novojičínska. Na silnici číslo 486 u Kopřivnické části Mniší havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Na místě právě teď zasahuje policie. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V
0: Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme 4 minuty po 10. hodině. Za okamžik nás čeká Moravskoslezský rozhlasový kvíz. No a dnes se v něm, pokud správně odpovíte, jako první se dovoláte do studia, můžete získat knížku od Caroline Notevártové 3 dny, 2 ženy. Bude toho samozřejmě více, přidáme tipy pro dnešní den, také pozveme na Noc vědy, protože pro veřejnost se dnes otevřou univerzity, laboratoře a výzkumná centra. A ještě připomínáme Artura Kubicu a jeho dvakrát měř a jednou řeš, seriál plný dobrých rad. Dnes se zaměří Artur Kubica na Rez Hrušňovou a její přenašeče. Poslechněte si to krátce před 11. hodinou. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A dnes můžete v rámci Moravskoslezského rozhlasového kvízu získat knížku od Caroline Nootbartové Tři dny, dvě ženy. A to bude hezké čtení. Tak my se v dnešním Moravskoslezském rozhlasovém kvízu opět budeme ptát na místopis a řeč bude o jednom slezském městě. Tak pokud třeba uhodnete, když řekneme některé ze čtvrtí názvů tohoto města, tak máte šanci skutečně v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu zvítězit. Takže telefonujte na číslo 596 11 22 66. Kdo se prosím právě teď dovolal? Přejeme dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Zdravím, Bořek Hlavířov.
1: Tak Bořku, určitě to budete vědět, ono to není komplikované. Ptáme se na název slezského města. Když zmíníme jeho čtvrti, jako například Lazy, Poruba, Lutyně, Výhoda, Olmovec, Zimný důl a další, tak o které slezské město jde? Nabízím tři možnosti. Buď je to Krnov, nebo je to Orlová, a nebo je to Třinec.
2: No já bych řekl, že Orlová.
1: Lazy, Poruba, Lutyně, Výhoda, Olmovec, Zimný důl a další. Ano, je to tak? Je to Orlová, vy získáváte knihu od zmíněné autorky Tři dny, dvě ženy. Gratulujeme, věřím, že máte radost. To bude počtení.
2: No tak samozřejmě, tak je to maličko, ale potěší.
1: Ale přesně, a člověk by si měl dělat radost jen z maličkostí, protože většinou ty velké věci často ani neovlivní. Čím víc radosti z maličkostí, tím spokojnější život. Tak Bořku, vydržte ještě chvíli u telefonu, napíši si vaše kontaktní údaje. No a pro ostatní posluchače a posluchačky připomeneme pravidla našeho rozhlasového kvízu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním hostem bude Ivana Digiustová. Jablunkovská rodačka se už řadu let věnuje šití a obnově krojů typických pro Těšínské Slezsko. Za svůj získala titul mistr tradiční rukodělné výroby. Rozhovor o tom natočila Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Skupina PH ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 10 hodin 20 minut, před námi všemi je prodloužený víkend. Co ho začít o to příjemněji, když pozveme třeba na výstavu, koncert nebo program Karvinské noci vědy. To inspirace pro dnešek, tipy pro dnešní den už za chvíli. Teď Hana Zagorová.

0: A jak jsme slibovali, necelých 6 minut před 10:30 pro vás máme tipy pro dnešní den. Tak si vyberte, jak zpříjemnit pátek odpoledne. Jazz klub kulturního a společenského střediska Střelnice v Českém Těšíně zve třeba na koncert kapely Biograf. Tento koncert začíná v Českém Těšíně ve středisku Střelnice ve 20 hodin. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné zase zve zájemce na Noc vědy. Letošní program akce plné objevování a zábavy se zaměřuje na téma komunikace. Dozvíte se, jak nenaletět při finančním rozhodování, jak komunikují různé generace nebo co stojí třeba za úspěšnou reklamou. Tato akce začíná v rámci obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné v 17 hodin. No a také zveme na hrad Sovinec, na výstavu, kterou si prohlédnete do konce října, jmenuje se Jindra ze Sovince a je věnována životnímu jubileu fotografa Jindřicha Štrajta. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Školy, univerzity, výzkumná centra nebo muzea dnes budou otevřena až do pozdního večera. Do dalšího ročníku Noci vědy se zapojilo přes 150 institucí v 70 městech. Pro zájemce jsou připravené experimenty, debaty s vědci a letošní program je zaměřený na různé formy komunikace. Třeba Ostravská univerzita nabídne komunikaci se zemí nebo s květinami.
1: Filip Schlesinger z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity právě teď táhne po zemi georadar, takovou menší chytrou krabici, která umí i tady na dlažbě zjistit, co je tam dole pod povrchem.
2: Vysílá to elektromagnetické vlny, odrazí se od nějakého povrchu pod tu zemi a odrazí se zpátky k té anténě. Anténa zaznamená čas, jak dlouho ten signál putuje.
1: Co můžete pod zemí všechno objevit?
2: Můžeme objevit různé vrstvy, staré základy staveb nebo případně nějaké trubky nebo něco takového.
3: Neštuknout?
2: Tak jde.
1: A další technologická vychytávka, kterou fakulta dnes ukáže, vypadá jako obyčejný smotaný kabel s přívodem elektřiny.
2: Jsou na něm ještě elektrody, které se ukotví k zemi.
1: I tak to se dá.

0: lásky k životu přesně tak, jak vyžadují experimenty. A kdo přijde, dozví se, proč a jak se rostliny otáčí za světlem. Ondřej Dlouhý to tady má na starosti.
1: Konkrétně to modré světlo, modrá složka světla určuje směr toho růstu. Vlastně je to ten stimul, který otáčí slunečnice. Kdyby tam bylo čistě zelené světlo, červené, tak ta rostlina moc nereaguje. Je to vyloženě ta modrá složka, která stimuluje ten směr.
0: Otáčení jako formu komunikace ukáže na řeřiše, která to umí podstatně rychleji než slunečnice. Noc vědy otevře brány dalších škol, laboratoří, hvězdáren i knihoven. Jak se komunikuje na urgentním příjmu, jak se domluvit s umělou inteligencí nebo jak se vyznat v šifrách. Nabídka je na webu Noci vědy. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za chvíli začne pravidelný seriál plný dobrých rad všeho druhu, dvakrát měř a jednou řeš s naším redaktorem Arturem Kubicou. Zaměříme se na res Hrušňovou a její přenašeče. A také se prý dozvíte, že už dnes s tím nic nenaděláte. Nechte se překvapit.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Rez hrušňová, tak to trápí na jednoho milovníka sladkých a chutných hrušek. A nás samozřejmě zajímalo, jak to s touto houbovitou chorobou je. Takže, velmi jednoduše řečeno, rez hrušňová přezimuje na rostlině, která se jmenuje jalovec chvojka. Není to na tujích, jak mnozí tvrdí. Tuje za to nemohou, takže na jalovci chvojce. Na jaře se tam vytvoří taková rosolovitá hmota, která když uschne, tak se z toho uvolní spory a ty napadají listy hrušní. Dá se to ošetřovat fungicidními prostředky proti houbovitým onemocněním. Důležité ale je tu hrušeň v tom doslova vykoupat celou. Pozdější postřik, třeba v době konce vegetace, už nemá smysl. Musíte to stříkat hned na jaře. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 4 minuty začínají zprávy. Uslyšíte o tom, že stavba obchvatu omezí dopravu v Opavě, také že na podzim přibývá srážek se zvěří. A po 11. hodině přijde také host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Den s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Schůze k vyslovení nedůvěry vládě se uskuteční příští týden v úterý. Stavba obchvatu omezí dopravu v Opavě. Do Noci vědy se zapojily školy a vzdělávací organizace v Moravskoslezském kraji. Bude oblačno až zataženo a naměříme do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze dnes informoval předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO i nynějšímu druhému pokusu o svržení z největší pravděpodobností odolá. Kvůli stavbě další části jižního obchvatu je ode dneška omezená doprava v Opavě. Z výpadovky na Olomouc auta 2 měsíce neodbočí do sousedních Otic. Silničáři musí napojit novou okružní křižovatku. V Olomoucké ulici bude provoz svedený do jednoho pruhu a řízený semaforem. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích anebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité taky je nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř. Pokračuje Neřold.
3: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
2: Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Třeba podle Romana Horáčka je využitelná v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. Začíná další ročník Noci vědy. Až do pozdního večera dnes budou otevřené univerzity, některé střední školy, muzea a další instituce. V Moravskoslezském kraji je možné navštívit Noc vědy například v Ostravě, Opavě, Karviné nebo Třinci.
4: Neštuknout? Tak jde.
5: Filip Schlesinger zatlouká do země kotvy na uchycení elektrod. Dá se tak bez kopnutí do země zjistit, co je třeba ve 100-metrové hloubce.
4: Měří se zdánlivý odpor mezi dvěma elektrodami. Řekne nám to něco o tom, jaké fyzikální vlastnosti má ten materiál v tom podloží.
5: Jsme na Ostravské univerzitě na Přírodovědecké fakultě. Dnes večer tady ukážou taky georadar, anebo spojení fyziky s botanikou. Jak komunikují rostliny a proč se otáčí za sluncem. Do Noci vědy se v našem kraji zapojili i další univerzity. Některé knihovny, gymnázia anebo vzdělávací centra. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Ty budou večer ustávat. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, aktuálně v Rýmařově v ulici 8. května. Havarovalo tam nákladní auto a právě teď se to vyšetřuje. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když zavoláte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 11. hodině přejeme hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A už je připraven náš dnešní host, je jím Ivana Dyk-Justová. Vyučila se Krejčovou a když začaly děti chodit do folklorního souboru, tak se začala věnovat výrobě a renovaci krojů, které jsou typické pro těšínské Slezsko. Své dovednosti ochotně předává i v kurzech, které pořádá od roku 2019. Také paličkuje a vyšívá. Rozhovor s touto jablunkovskou rodačkou natočila Eva Piskalová. Vy ji uslyšíte za malý okamžik. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, dneska to bude hodně o krojích, o práci mistra, protože naproti mě sedí mistr tradiční rukodělné výroby, správně bych měla říct mistrně, Ivana Di Giustová. Paní Ivo, dobrý den, zdravím vás, Iva Piskalová.
2: Dobrý den.
1: Paní Ivo, nezlobte se, začnu tím vaším netypickým příjmením. Di Giustová.
2: To mám po manželovi. Ale ona to má historii, tam u nás v Jablunkově, ve finále i na Štrambersku, třeba tam byly kamenolomy a v Jablunkově, v Mostech u Jablunkova se razily tunely a to vlastně na to jsou odborníci Italové.
1: Ano.
2: Takže tady před zhruba 100, víc jak 100 lety byla taková náplava Italů.
1: A vlastně, kdyby vás slyšeli náplava.
2: No, tak mám švagra ještě jednou. Takže tak jako bych to tak jako řekla, prostě tady přijeli ano. Dělat ty a přijeli třeba i celé rodiny.
1: Ano.
2: A, takže manžel má to jméno a do Itálie se dopatrali teprve teďkom snad letos nedávno, že teda oni pořád končili v Polsku někde.
1: Aha.
2: Ale do Itálie, teda jeden se toho chytnul hodně, tak se dopatrali do Itálie. Takže po manželovi mám jméno,
1: ano.
2: Ale já ty předky mám taky italské přímo. Zase po taťkovi, z taťkovy strany, tak vlastně můj praděda byl Ital, pan Fontanari z Bolzana. A taky se tady vlastně s bratrancem, s panem Targou, se tady vlastně přišli a dělali, razili ty tunely, dělali s tím kamenem. No tak tady vlastně babička tady potom zůstala.
1: Teda, tak to je neuvěřitelné, jak je ten lidský osud, že nakonec ta si teda našla i muže s italskými kořeny a já jsem si teda myslela jsem, že je to italské samozřejmě a že právě jezdíte do Itálie za jeho příbuznými nebo nějakými pravidelně.
2: Tak spíš za mými, kdyby už, ale nestýkáme se, to už je opravdu daleko. Nikdy jsem tam jakoby takhle nebyla. Tam taťka možná tam byl, to byl vlastně jeho děda, ten pan Fontanari.
1: A ten váš praděda.
2: Můj praděda, ano. Mm-hmm. A vlastně manželová sestra se vdala do Itálie, takže stejně to tam zůstalo. I sestřenice se tam vdala manželová, takže oni tu Itálii tam jako hodně.
1: No prosím vás, takže a Itálie ve vašem případě není tedy místem vašich dovolených vůbec?
2: Úplně ne, já moc nemám ráda teplo.
1: Jo,
2: místem mých dovolených je malý rybníček, manžel si tam chytá rybky a já si dělám svoji práci. Paličkování, vyšívání a tak.
1: No, teď už jste řekla, proč jste mistrní tradiční rukodělné výroby, ale já jsem, ano, bavili jsme se spolu před časem, že jedete na dovolenou, tak jsem si právě myslela, že sebou válec vůbec a paličky neberete.
2: Ne, já právě tohle, toto, ano. Já bych asi na nějaké dovolené, jako jo, u moře jsem byla, protože to se patří, že jo, všichni jezdí k moři, aby nebylo, že jsem nebyla u moře, takže ano, byla jsem asi třikrát u moře. Mám ráda plavat, to je asi tak jediné plus, co tam jako vidím u toho moře, jako jo, a potom večerní procházky samozřejmě. No. Jinak mám alergii na sluníčko, takže nějaké velké opalování to u mě nehrozí.
1: Ten italský předek ve vás teda nenechal nějakou tu lásku k slunci a pocitu, jakože být na slunci a i ta práce, které teď se věnujete na 1000000%, protože slovo 1000 je málo, tak ta je vlastně také spíš tak jakože uvnitř soukromí, že samozřejmě, když ji předvádíte, učíte,
2: jo,
1: ale jinak je to práce spíš jako introvertní.
2: Ano, to je úplně super pro mě. Já jsem, když jsem vlastně v dílně, tak tam mám další dvě kolegyníky, kamarádky a zaměstnance, jako kdyby moje, tak mi vlastně pomáhají zase s takovýma věcma, jako by jo, takové to rovné šití klasické a takové prostě, nebo už jsem taky i naučila různé, jako kdyby ty techniky. A některé jsem to ani nemusela učit, co umí už přirozeně, ale třeba paličkovanou krajku jsem už naučila a tu kolegyňku, takže už umí udělat třeba krajku na čepec.
1: No, musím se přiznat, nebo možná už jsem to tady i v pořadu říkala, že jsem kdysi paličkovala před lety, ale jste řekla, naučila jsem jí to vůbec není jednoduché se to naučit, aby z toho byla krajka na čepec. To je...
2: Je to vláčková tylová krajka, takže je to složitější, je to mnohopárová krajka, to znamená, že tam je spousta... Záleží, jak široká je, takže běžně tak 60, 40 párů, 60 párů.
1: No, takže já tímto zdravím vaši kolegyni, která se to naučila tak rychle, že vlastně už je dneska schopná pracovat, protože vlastně vaše za váš zájem o vaši práci je obrovský, sama byste to dneska už nezvládla, že?
2: Určitě ne, no, to je právě to, že to potom já jsem v práci, tam vlastně stříhám, připravuju, chystám, dělám tam nějaké ty ruční práce, no a ostatní ruční práce mám doma.
1: S paní Ivanou Dick-Justovou si budeme samozřejmě o kroji, který je její hlavní pracovní náplní, to se mi ale vůbec nelíbí skoro to spojení, protože říkat o kroji pracovní náplň, ale je to tak, povídat za chviličku.

0: Paní Ivana Gustová se kdysi vyučila jako dámská krejčová? Dámská, ano, že? Jste ano. Dámská. To se tak slušelo, tak jinak myslím váš taky měl blízko k šicímu stroji?
1: Jo, jako za si dokázal, jo. Mamka taky šila.
0: To tak jako bylo, že
1: chodila
0: jo?
1: Na nějaký kurz šití, ušila nám zimní bundy, všem dětskám, kalohoty, všechno nám ušila, když si toho nebylo. Takže jsme to měli od maminky ušité.
0: A maminka to na vás zkoušela, že? Samozřejmě, když se to...
1: Ano, oblíkla to vadilo, to, nás, to mě moc nebavilo, že jo?
0: Dobře.
1: Ale tak jako jo, no pak...
0: A řekla jste si, že třeba byste to jednou chtěla taky ušít, tak jako ona?
1: Úplně ne, protože já jsem spíš tíhla ke koním. To byl můj zájem, ale měla jsem problémy s ledvinami jako dítě a tím pádem jsem měla sníženou pracovní schopnost, tak jsem nemohla jít za svým snem. No a začala jsem se věnovat teda té krejčovině a...
0: Jste chtěla chovat ty koně, jako jezdit na nich?
1: Jako ošetřovatelka nebo... koní.
0: Ošetřovatelka jste chtěla být. A měli jste teda ve stáji?
1: Ne, ale soused tam měl, tak jsme tam jako chodili s holkama.
0: Mm-hmm. Ale jak říkáte, tak onemocnění ledvin, které snad mohu říct, že se teda projevuje i v těchto chvílích a přesto si se mnou povídáte, za což vám moc děkuji, že jste to zvládla. Tak láska ke zvířatům a láska vlastně k lidové tvorbě, možná tam nějaké takové propojení bude, že když je někdo krásně oblečený v kroji a jede na koni, třeba na Jižní Moravě, že? Nebo i u vás,
1: v Blunkovsku. U nás zase vlastně, když je to Gorolské švěnto, tam jsou zase ty povozy, jo, a ty, oni vezou ty vozy potom ty, všechny ty krojované, jakoby z každé té vesničky, vždycky to mají nějak ten alegorický vůz vyzdobený, nějaké téma tam mají, že mají tam třeba na mlátičku na zrní a vlastně na tom voze se to mlátí a oni tam jakoby cepy dělají a takové, tak je to takové hodně hezké. Ten průvod z Jablunkova do městského lesa.
0: Kolik lidí má na sobě kroj z dílny Ivany Digustové?
1: No, tak to jako vůbec. Počty po mě nechtějte, já to, nemám čas si to stopovat, počítat a takhle. Hodně už. Už hodně, protože když jsem byla letos na tom Gorolském švěntu, tak už jsem to vlastně viděla. Jak ti lidi už tak chodili, říkám, je můj kroj, tady toto je tež moje. Takže už je to takové pěkné, jako, že to už...
0: Pojď jste mi vzala otázku, jestli poznáte, že to je váš kroj.
1: A poznám toho člověka hlavně, to. A oni vlastně ty kroje se mají víceméně, že jsou stejné. Jo, takže tam, ale svou práci jakože poznám víceméně.
0: No právě, jestli tam hodíte nějaké signum někam, podle kterého je jasné, že to ušila Digustová.
1: Jo, košile určitě jsou poznatelné, že jsou moje, to si myslím, že jo, vyšívané, tam jako vyšívám přímo na len, tak to je takové, a ty vesty gorolské, ty černé třeba, tak ty jsou takové specifické, oni fakt ty vyšívky mají hodně podobné, takže to by, ale kdybych se podívala, tak bych věděla, že je to moje určitě.
0: A poznáte i práci konkurence, jestli vůbec máte konkurenci?
1: Jo, konkurence určitě je, jsou vlastně ženy z Polska, které se tomu věnují, protože jsem vlastně i...
0: Vy jste je to naučila,
1: ne? Ne, to ne.
0: Ale naučila jste
1: vlastně,
0: to mnoho, že?
1: Jak je regionální značka, asociace regionálních značek, tak jsem vlastně držitelkou značky Gorolsko Svoboda, která je vlastně česko-polsko-slovenská. Takže my jsme tam taková jakoby rodina, jo, že se známe všichni tam, ti tvůrci. A holky z Polska taky jako dělají tam. Tam je to víc takové udržovací. Oni třeba chodí i do kostelu, jo, vždycky v neděli v tom kroji, takže tam se to tak víc drží. U nás je to už tak trochu míň.
0: V Jablunkově se v neděli do kostela v kroji nechodí zatím? Ne,
1: možná na nějaké takové třeba vánoční, tak. Nějaké zpívání nebo takhle, ale že by to bylo víc. Ale mám třeba holčičku, která maminka jí dala opravit kroj. Byla to desetiletá, nebo je to desetiletá holčička, teď už asi bude mít trochu víc. No a ta mamka mi pak říkala, že ona v tom chodí do toho kostela. Že ona si ho oblíkne a jdou v neděli do kostela a ona jde v kroji, že to tak miluje, že se jí to tak líbí. Tak to bylo takové moc hezké.
0: Tak ta rodina asi drží tradice a té holčičce prostě to je zakotveno.
1: Že se tím, mamka se jako hodně divila, ta její, že se tím tak ta dcerka zabývá, že jí to úplně baví, že tam...
0: Nástupkyně možná.
1: Možná, vaše. Že jo, no, nebo nějaká etnografka třeba.
0: Etnografka, mohla to je třeba určitě podchytit takovou...
1: Jo, říkala jsem mamince, ať to v ní drží.
0: Ať se vám směřujou. Chodí koukat pod ruce, protože... umět zachovat lidovou tradici, to umí málo lidí, Ivana Digustová to umí a taky za to dostala letos cenu mistr tradiční rukodělné výroby. Je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Paní Ivana Giustová, která je hostem Českého rozhlasu Ostrava, tráví svůj čas převážně u šicího stroje s jehlou v ruce. Myslím si to já, jo? Takhle to tak jako popisuju. S jehlou v ruce, s žehličkou, škrobem. No, přemýšlím, čím ještě.
1: Nůžky, paličky, různé jehly, různé nitě, příze, rámy vyšívací. No, ale to mám, něco mám doma, jak říkám, a něco mám v práci. V práci jsou to většinou šicí stroj, nůžky, stůl velký stříhací na látky vlastně na to a věnování se jednotlivým zakázkám, příprava třeba, že si to připravím, napnu na rám v práci a pak si to zase nosím domů a vyšívám doma.
0: Tak, já si teď poprosím o takový klasický postup, folklorní soubor, abych teď někomu nenadržovala, kterého řeknu, ale znám Ostravicu třeba, znám Hlubinu, znám jich opravdu hodně, je to celkem oblast, kde se trošku orientuju. Takže zjistí, že jeden z krojů už jako není a potřebovali by doplnit. Úplně nový by chtěli ušít.
1: No, tak třeba Ostravicu teď jsme dělali a dělalo se jim rukávce, akorát, že oni si to holky sami vyšili, tak to bylo moc krásné, jo, že mi dodali vyšívky, já jsem tam něco připravila, pak jsem jim to znova poslala, oni tam doplnili zase vyšívky, zase to poslali zpátky a my jsme to dodělali, takže to je taková pěkná spolupráce a vlastně i nám to ušetřilo práci a oni z toho mají radost, že si to vlastně udělali sami. Nebo se dělal kroj štramberský, to zase bylo víceméně přes muzeum na jakoby život a dílo Jiřiny Králové byla výstava.
0: A prosím, poučte nás, kdo to je paní
1: Jiřina Králová. Jiřina Králová se věnovala taky vlastně krojům a té lidové tradici těšínského Slezska.
0: A někde ona, od vás je Bunkovská taky?
1: Ona žila v Těšíně, vyšla o ní i kniha. Aha. A vlastně se tomu věnovala i v muzeu, vypomáhala. No a ona zaevidovala různé typy teda krojů, od Opavy přes až po Jablunkov, ale protože třeba její manžel pocházel z Hoclavic, tak zaevidovala nějaké kroje i tam studi. A vlastně muzeu v té sbírkách chyběl ten štramberský kroj, který ona měla zaevidovaný, tak jsme vlastně jezdili po depozitářích, tak se to pěkně jakoby vytáhlo, no a vznikl jakoby nový štramberský kroj, který tam už víceméně není ve Štramberku.
0: Jak vypadá typický štramber, nebo vypadal?
1: Protože, je to takový městský typ kroje, jo, takové už honosnější. Oproti třeba goralským, kdy to je typická bílá halenka s červenýma vyšívkama, modrotisková zástěra. Jo, to tak každý zná, tady to modrobílé a červené.
0: A to je i pro Valašsko, ale ta modrotisková zástěra.
1: To je i u nás. Valašsko má k tomu ještě kordulky, takové vestičky. Ano, no, ano. My to tam nemáme.
0: To znamená, že štramberský kroj jakoby vymizel, dá se použít tento pojem, nebo?
1: No, tam jakoby se úplně nedochoval v celi.
0: Jo.
1: Jo, že tam budou třeba někde fragmenty, jezdili jsme tam, vlastně byli jsme i u pána přímo ve Štramberku, který tam měl nějaké šátky, jo, a zase nějakové fotky, tak jsme to vlastně z toho odvodili a vznikla replika štramberského kroje.
0: Podle té fotky jste spolu s kolegyněmi v dílně tedy stříhala ty tvary, a někde dneska máme.
1: Viděli jsme v tom depozitáři ty vestičky, tak jsem si to vlastně nafotila, proměřila, ale oni kdysi naši předkové byli takový trošku pomenší, oproti naší generaci bych řekla.
0: Ano.
1: Takže to do toho by dneska už nikdo nevešel, možná nějaké děti. Takže se to vlastně zvětšovalo. Ale vlastně podle těch poměrů, které jsem naměřila asi v tom depozitáři.
0: Takže to vám počili, ať si krejčovským metrem uděláte takový
1: přes. Ano, tam jsme byli v rukavičkách všechno pěkně, takže to bylo nafocené, trošku proměřené a podle toho se potom dělal ten kroj.
0: A kreslíte rovnou na látku, nebo si vyrábíte střih?
1: Záleží, co to je. Jo, takže buď si vyrobím střih papírový, což mám jako možná radši, a na látku to by muselo být spíš něco jednoduššího, ať to záleží, kolik té látky je potom tež.
0: Dobře, já si myslím, že třeba na ty vesty chlapské, černé, je potřeba úplně kousek látky, ale možná se pletu.
1: No, jako by skoro metr, 80 cm zhruba.
0: Jo, ona je vypočívkovaná, že?
1: Je to vypočívkované, jsou to vlastně vlněné, je to vlněné sukno a počívka je taky buď z vlněného sukna nebo z nějakové jiné látky.
0: No, v každém případě jsou to hodiny a hodiny práce, než taková gorolská vesta pro chlapa je dobře padnoucí. A my se do šicí dílny paní Ivany Giustové, alespoň prostřednictvím rozhlasového mikrofonu, vypravíme ještě i po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: z nás je, paní Ivano, něco úplně neuvěřitelného. Ušít úplně nový kroj. Já vím, že na Jižní Moravě jsou ty kroje, nebo na Hané, jsou ty kroje mnohem zdobnější, včetně těch čepců, že my to tady máme takové chudobnější, ale přesto, co je nejtěžší pro vás vyrobit, který...
1: No, nejtěžší. Nejtěžší je možná, když fakt přijde někdo a úplně nový, úplně jiný kroj cizí, který vlastně nemám až tak zmapovaný, takže to potom se fakt musí mapovat. Teďkom takhle třeba připravujeme v Palkovicích, taky chtějí mít své kroje, svůj kroj, aspoň jeden, takhle jako kdyby to vedení města, tak se vlastně připravuje palkovický kroj, takže taky pátráme různě po různých jako kdyby vzpomínkách se staršími lidmi. My vlastně zjišťujeme, jak mohl vypadat, hledáme fotky a vlastně se zase tvoří teď pro Palkovice takový kroj. Takže vy, to je takové těžké.
0: Vy vlastně jste etnografka, kterou jste na začátku zmínila, že vy jste
1: kus... asi ne.
0: No tak ale jako tady tohleto, když pátráte a...
1: Potom jako spíš konzultuju to s etnografií, jako co tam mohlo být, jak to tam mohlo být, když třeba mi tam něco nesedí a oni mi třeba tvrdí, že tam třeba šátky nebo čepce neměli, což prostě...
0: Blbost.
1: Jo, ano, kroje všechny mají čepce.
0: Ženy, aby šly někam bez pokrývky hlavy.
1: Takže to jsem konzultovala s etnografií.
0: Je nějaká oblast, kterou jste vůbec ještě nestvárnila z Moravy?
1: Spousta, jo? Spousta, jo. Opravdu se věnuju jenom těm krojům Těšínského Slezska.
0: To Gorolsko, kde jste doma celý život, tak jo, to je prostě dominantní.
1: Ale... A mám ráda i jablunkovské kroje, to je taky městský typ to je, kroje, to no, je úplně jiný typ kroje. To zase městský, že ke mně rodilně někdo přijde a řekne, že chce ušít jablunkovský kroj. Říkám, opravdu jablunkovský? No samozřejmě dojdu, že chce teda gorolsky, tak mu pak ukazuju fotky, obrázky, jak vypadá jablunkovský kroj, je to fakt městský typ, pánský kroj připomíná až takovou uniformu, dokonce jako snad jediné v České republice má šavly.
0: Aha.
1: Jo, součástí toho kroje je šavle. No a dámský kroj je krásný, honosný, bohatý, s dlouhou bílou manýrovou zástěrou, vyší nebo vyšívanou bílou vyšívkou, a bohaté rukavce a taky zdobené ten životek.
0: Takže rozlišujeme, milí posluchači, jablunkovský a gorolský. Je to velký rozdíl, městský jablunkovský kroj, to je prostě... princeznovský takový, až řekněme.
1: Ano, když se točila pohádka, když draka bolí hlava, tak jsem vlastně jela do Ostravy konzultovat, jaký by oni mohli teda dát ten kroj a měli právě na mysli, že těšínsky, ale ty těšínsky jsou takové kratší, dejme tomu do poloviny lítek nebo několik centimetrů nad kotníky a vlastně jsme to tak jakoby řešili, co tam jakoby dáme, tak jsem mi navrhla, že ten jablunkovský kroj. Takže vlastně ta princezna tam má na motivy jablunkovského kroje a oděv v té pohádce.
0: Ten jste jako nemusela vyrobit, ale
1: Ne, ten si tam dělali sami, já jsem šila na toho prince tam nějaký ten gorolský kroj.
0: Je den, kdy nešijete, když jste říkala, že i když jedete na dovolenou, tak jakože...
1: Někdy si opravdu sednu a nedělám nic, taky to umím, jo. Na zahradce si zase relaxuju.
0: No, aha, takže se zase věnujete kytičkám.
1: Ano. Ano.
0: Čili jako umíte nic nedělat, tak to chci položit tu otázku.
1: Jo, umím to. Je to práce, člověk se to musí naučit, ale taky to umím.
0: Protože vy kromě toho, to jsem tady možná ještě nezdůraznila, jenom naznačila, že děláte sama, tak vy to předáváte i druhým, kdo se chce naučit paličkovat, tak mu to ochotně.
1: Ano, každé úterý se vlastně u nás ženy scházejí na kurzu nebo na setkání paličkované krajky a tam to vlastně učím, předávám holkám.
0: Škoda, že je to z Ostravy do Jablunkova tak daleko.
1: Jezdí tam i z Ostravy.
0: Jezdí, že? Věřím, protože kdo to jednou zkusil, tak ví, že to, kdo tomu propadne.
1: Je to krásná činnost, opravdu ona čistí hlavu, protože tam člověk nemá prostor na nějakou myšlenku. Jo, tam vám utečete k nějaké myšlence a už tam máte zamotané, musíte to zase odmotat, že jo. Opravdu je to velká relaxační, taková hluboká činnost. Ty ženy si to strašně pochvalujou, že tam prostě vypnou. Že opravdu si tam sedí u těch svých podušek, točí si tam paličkama.
0: Jak dlouho lze takovou práci dělat? Jak dlouho předpokládáte, že u toho šicího stroje teda budete ještě?
1: To nevím, je to náročné na záda,
0: ruce,
1: samozřejmě,
0: karpály.
1: Ruce, ano, přesně tak. Takže já doufám, že mi zdraví dovolí a že to ještě nějakou dobu budu dělat, no tak maximálně to potom budu ubírat z toho a nějak to bude jinak, no.
0: Moc vám děkuji, jak už jsem naznačila, zdravotně se necítíte a přesto jste na rozhovor se mnou přišla. Iva Piskalová přivítala ve studiu, ne ve studiu, točili jsme jinde, možná jste i poznali podle zvuku, paní Ivu Digustovou Ivanu.

0: Ivana vlastně, promiňte, mistryní tradiční rukodělné výroby, toto ocenění získala od Moravskoslezského kraje. Tak hodně zdraví vám přeju.
1: Děkuji moc krát i vám.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 11:45, připravují se i zprávy. Mimo jiné také víme o tom, že hovořit budeme o situaci, kdy lidé v Končicích pod Ondřejníkem v referendu rozhodnou o stavbě supermarketu. To i další informace ve zprávách uslyšíte. No a po zprávách začíná pravidelná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava číslo 596 11 22 66. Bude opět k dispozici a opět budete moci vybírat písničky, které byste chtěli poslat svým blízkým k svátku, k narozeninám, k výročí. Takže už prostudujte kalendáře, abyste věděli, komu písničku poslat a udělat mu radost.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
1: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
0: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Lidé v Kunčicích pod Ondřejníkem v referendu rozhodnou o stavbě supermarketu. Papež Lev XIV. Je v Paříži, odpoledne projede papamobilem centrem města. Nová kniha popisuje historii opavského bruslení a vznik tamního zimního stadionu. Odpoledne bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Kunčice pod Ondřejníkem vyhlásili místní referendum. V termínu letošních komunálních voleb budou tamní občané rozhodovat o stavbě supermarketu. Investor chce obchod vybudovat na soukromém pozemku v sousedství čerpacích stanice, jak vysvětluje nezávislý místostarosta Petr Tryščuk, který kandiduje v komunálních volbách. Stavbě velkoplošné prodejny teď brání územní plán.
4: Kdyby jsme šli úplně do extrému, klidně by tam mohl vyrůst objekt, který by měl půl hektaru. Zastavěné plochy, včetně parkovišť, včetně budov. Náš územní plán pouze vylučuje supermarkety větší než 400 metrů. To znamená, že vlastně ti lidé rozhodnou o tom, jestli tahle výjimka pro tuhle konkrétní parcelu bude vyjmuta.
3: Moskevská ulice v centru Českého Těšína je nově jednosměrná. Zhruba 100-metrovým úsekem projedou řidiči ve směru od Pražské k Božkově ulici. Radnice taky upravuje plochu pro stání aut. Podélné parkování nahradí šikmé stání, zvýší se tak počet míst. V těchto dnech technici upravují vodorovné dopravní značení. Podobným způsobem radnice už dříve navýšila počet míst ke stání také na Štefánikově ulici. Papež Lev XIV. Je v Paříži. Zahájil tak 4denní návštěvu Francie. Odpoledne projede centrem metropole papamobilem a povede vigílii na fotbalovém stadionu pro více než 80 tisíc mladých věřících. Francouzská církev očekává, že papež přiláká do hlavního města až 1 000 000 lidí. V Paříži jsou proto přísná bezpečnostní opatření.
5: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti Orly ho přivítal prezident Emmanuel Macron a společně odjeli do Elizejského paláce. Odpoledne papež pozdraví věřící, když papamobilem projede centrem Paříže ke katedrále Notre Dame, kde se zúčastní nešpor. Kromě vigílie na stadionu Stade de France povede v sobotu venkovní mši na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 věřících. V Paříži jsou proto uzavřené některé stanice metra a je omezený vjezd aut. Návštěvu Francie papež Lev 14. zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Opavě dnes bude pokřtěná nová kniha o historii tamního zimního stadionu. Vydalo ji město Opava v souvislosti s dnešním otevřením opravené a rozšířené kryté ledové plochy. Kniha popisuje začátky bruslení v polovině 19. století a přeměnu venkovního kluziště na moderní zimní stadion v roce 1953, včetně dobových fotografií.
0: Počasí.
3: Odpoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně až zataženo. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 16 stupňů. V noci pak bude většinou oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se v Plzeňské ulici u Ferony srazila 3 auta. Počítejte na místě se zdržením a zdržíte se i na exitu 354D1 ve směru na Porubu. Probíhá tam vyšetřování nehody nákladního vozu a osobního auta, tak s tím počítejte. No a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 12. hodině přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a právě teď začíná hudební pošta. Telefonujte na číslo 596 11 22 66 a vyberte si písničku, kterou pošlete spolu s přáním někomu blízkému. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přání v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už je připraveno, tentokrát od paní Aničky z Ostravy Končiček. Hezké odpoledne.
2: Já vás taky vítám, pan Janošec, všechny z rozhlasové rodinky a všichni, kteří poslouchají toto radio. Zítra slaví narozeniny naše spolužačka Eliška Křesťanova z Bratimova. Přejeme jí zdraví, štěstí, pohodu, ať je stále taková, jaká je. To jí přeje celá její rodina, všichni spolužáci a všichni, kteří ji máme rádi. Posílá mi písničku, která je oblíbená, můžou si ji poslechnout všichni. Děkuji, pane Janošec, a naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání a rádi pošleme písničku Jiřího z Moška. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Číslo 596 11 22 66 je stále k dispozici v hudební poště. A kdo pak je právě teď u telefonu? Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Dobrý den teda. Chtěla bych zahrát písničku pro pana Václava Starečka ze Zbyslavic, který dnes slaví své narozeniny. Milý tatínku, k tvým dnešním narozeninám ti chci z celého srdce popřát především pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, neutuchající optimismus a spoustu klidu do dalších let. Chci využít této chvíle v rádiu, abych ti poděkovala za všechno, co pro mě a Andrea se děláš, za tvou trpělivost a za to, že jsi pro mě tou nejpevnější oporou. Nic z toho není samozřejmost a já si tě za to nesmírně vážím. Posílám ti tuhle písničku pro radost jako malé poděkování a přeji ti, ať si svůj dnešní sváteční den užiješ naplno a přesně podle svých představ. Všechno nejlepší ti s láskou přeje dcera Vendula a především vnuk Andreas. Děkuji moc za zahrání písničky a přeji celému týmu rádia krásný den a spoustu spokojených posluchačů.
1: Milá Vendulo, my moc děkujeme jak za přání tatínkovi, tak i za zmínku o redakci. Věříme, že si písničku i s tatínkem užijete. Posíláme narozeniny od Dua Yamaha.
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky,
2: děkuji, nashledanou. Mějte se pěkně.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Číslo 596 11 22 66 je stále k dispozici pro všechny, kdo chtějí poslat přání prostřednictvím hudební pošty. No a u telefonu je už paní Anička z Prostřední Bečvy. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v redakci i posluchače rozhlasu. Dnes 25. září slaví své krásné narozeniny moje švagrová paní Anička Červená z Horní Bečvy Hluboký. A 19. září měla narozeniny její dcera Hanka Mikudová. Přeji jim oběma všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky svých nejbližších. Ať máte vždy úsměv na své tváři a z očí vám štěstí září. A vše, o čem vaše srdce sní, ať se vždycky vyplní. To ze srdce přeje švagrová Anička s celou svojí rodinou a připojuje se jí Vlasta. Děkuji vám za písničku a přeji krásný den. Nashledanou.
1: Také děkujeme, Aničko. Posíláme pozdravy i písničku, kterou jste vybrala.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava telefonujete stále na číslo 596 11 22 66. A další přání má připraveno pan Max z Bolatic. Dobré odpoledne.
2: Halo?
1: Ano, slyšíme se, pane Maxi, už jsme ve vysílání.
2: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Včera měla narozeniny paní Jiřina Homolova z Bolatic. Jiřino, hodně štěstí, protože je krásné. Hodně zdraví, protože je vzácné. Hodně lásky, protože je jí málo. A hodně všeho, co by za to stalo, to ti přejou sousedské vztahy. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: Také děkujeme za zavolání, pane Maxi, a pošleme směs písniček od mistří Janky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava si přejete písničky a posíláte je svým blízkým. U telefonu je teď paní Zlata. Vy máte dnes svátek. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, děkuji. Tak já bych chtěla nechat zahrát bratrovi, který má dneska narozeniny, a dceři Zlatě tež, Rožnovjákové, a brácha se jmenuje Jan Čablík z Kateřinic. A přejeme mu hodně, hodně zdravíčka, ať ho nožičky poslouchají. A přeje mu to dcera Jana, syn Michal s rodinami a 7 sester s manželi, švagrové, ať to dobře oslaví. Děkuji moc krát, nashledanou.
1: Také děkujeme. Já jenom, protože jste chtěla písničku Václava Žákovce a Aničky Volínové, tak my máme Lodičku mládí, Muzikohraj, Nejhezčí tango a Rybářskou a Ručičky nebojte se a Šenkýřka už nalévá.
2: Tak Ručičky nebojte se.
1: Dobře, tak je zahrajeme. Děkujeme moc, paní Zlato, a ještě jednou vše nejlepší k svátku.
2: Děkuji moc krát, nashledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, tentokrát přáním od paní Aničky. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, pane Pavlejo, vás zdravím a zdravím celý Český rozhlas. Písničku posílám dneska panu Radimovi Čechačkovi do Hači. Poprosila mě jeho manželka, a jsem mu dala zahrát za ní a taky za jeho rodinu. Mockrát vám děkuju, pane Pavle, a zase někdy nashledanou.
2: Děkujeme, Aničko, a posíláme písničku od skupiny Kabát.

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mezi 12. a 13. hodinou si můžete posílat písničky a gratulovat vašim blízkým. Přání má teď připraveno paní Libuše. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím i všechny posluchače. Zítra slaví krásné narozeniny hodná milá žena, paní Jaruška Vrkočová z Gručovic. Milá Jaruško, jen jednou v roce přijde den, slavnější než dny jiné, tu se člověk zamyslí, jak život rychle plyne. Nic si z toho nedělej, jenom radost v srdci měj. Přejeme ti pevné zdraví, ať tě klouby nebolí, ať jsi rovná jako svíce a nechodíš oholí. Ještě radost ze života, dlouhá leta chceme ti přát a vše krásné, co jen život může dát. Boží požehnání, dny plné sluníčka a bez mráčku ti přeji tvoji nejbližší a holky od kafička. A ještě v pondělí má svátek Václav a máme taky hodného souseda Václava Blažka a ještě pan Václav Homola z Vítřkovic. Tak milí pánové, k vašemu svátku přejeme vám a jde všechno jak po drátku. Sluníčko, zdravičko, ať vám slouží, žádný neduch nesouží, ještě dlouhá léta, ať se vám k radosti vše zkvěta, to vše a ještě víc vám ze srdce přeji vaši nejbližší a ti, co vás mají rádi. Moc vám děkuji a zase někdy naslyšenou, mějte se hezky.
1: Také děkujeme a posíláme písničku od Božejáku, kterou jste vybrala.
2: Děkuji.
1: Nashledanou.
2: Ano, děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posíláte si písničky vždy mezi 12. a 13. hodinou v hudební poště. Další vzkaz už je připravený, kdo pak je prosím u telefonu. Dobré odpoledne.
2: Ještě jednou hezký den vám, pane Pavle, a všem posluchačům. Dnes chci popřát ke krásným narozeninám našemu synovi Renému Kočajnarovi z Bíle. Milý Renku, přejeme ti vše dobré, hlavně zdraví, štěstí, hodně mysliveckých zážitků, ať se ti s láskou staráš o zvířatka doma i v lese. A ať tě laňky v lese zdraví a jeleni ať ti troubí. To ti z celého srdce přeje manželka Zdenička, děti Tomášek, Tereska a rodiče. Vám moc děkuji a někdy za naslyšenou.
1: Také se budeme těšit na zavolání a tady posíláme písničku, kterou jste vybrala, Už troubí.
2: Ano, děkuji.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. V Ostravě Nové Vsi vyroste nová fotbalová akademie pro mladé hráče. Horní Město na Bruntálsku dokončilo v obci několik odpočinkových míst. Zítra bude polojasno až jasno, teploty až 20 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezídia Violeta Canovsky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2024. Soustava několika fotbalových hřiště vyroste na pozemcích střední školy v ostravské části Nová Ves. Memorandum o vybudování regionální fotbalové akademie uzavřelo město s Moravskoslezským krajem. Kraj poskytne pozemky a Ostrava se zavázala, že stavbu zaplatí.
3: Hřiště budou sloužit pro tréninky mladých hráčů z celého kraje. V zahradnické škole město našlo dostatečně rozlehlé volné pozemky. V plánu je taky areál využít pro trénink fotbalistů Baníku Ostrava po dobu výstavby nového stadionu na Bazalech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nová odpočinková místa můžou využít lidé v Horním Městě na Bruntálsku. Obec totiž nainstalovala v některých místních částech nové lavičky. Posezení je nově třeba u panelových domů nedaleko obecního úřadu. Lavičky přibyly taky u rybníka v místní části Skály. Obec tam už dříve nainstalovala i herní prvky pro děti.
4: Nedaleko kostela v místní části Dobřečov obec opravila tamní dětské hřiště. I tam ale přibude staronové odpočinkové místo. 4 stávající lavičky u hřiště jsou ve špatném stavu. Obec 2 lavičky úplně odstraní a zbylé 2 čeká rekonstrukce příští rok na jaře. Z Horního Města Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno. K ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě u Ferony v Plzeňské ulici stále brání hladkému průjezdu nehoda kamionu a osobního auta. Počítejte tam s možným zdržením. A jiné dopravní komplikace hlaste na lince zelené vlny a varujte ostatní řidiče. 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
5: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlách. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdravý Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilova šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Když nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
0: dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad tedy o zdravém životním stylu. Dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají. A odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Tacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak, to je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo udělat jiný?

0: Záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
1: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit. Třeba.
0: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikreju se, odkreju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro.

0: zdrokloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
1: To je zvláštní,
0: zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
1: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
0: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
1: Proč tady, ve 4 to skončí?
0: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
1: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
0: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
1: Dobře.
0: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
1: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
0: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
1: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
2: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý stavy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
0: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
3: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama.
0: Jako jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená, že bychom jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný závěs vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost, a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Opilého řidiče autobusu v úterý za Suchdolem nad Odrou zastavili krajští policisté. Hru Velký příběh o malém Nic dnes uvede Ostravské loutkové divadlo. Zítra bude polojasno, teploty až 20 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
2: 92.
3: Všechny.
4: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
5: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
4: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
6: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
4: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté v úterý za Suchdolem nad Odrou zastavili opilého řidiče autobusu. Policii to nahlásili řidiči, kteří vozidlo míjeli a všimli si, že se nedrží vlastního pruhu. Autobus mířil do Brna po dálnici D1 a cestovali v něm 20 lidí. Mluvčí krajské policie Soňa Štětínská uvedla, že řidiči hrozí až 3 roky vězení.
7: Přístroj vykázal hodnotu něco málo nad 1 promile alkoholu v dechu řidiče. Policisté 63-letého muže vyzvali k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření, čímž souhlasil. Policisté zadrželi muže řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
0: Český Těšín zjednosměrnil Moskevskou ulici v centru města. Zhruba 100-metrovým úsekem projedou řidiči ve směru od Pražské k Božkově ulici. Radnice také upravuje plochu pro stání aut.
8: Podélné parkování nahradí šikmé stání. Zvýší se tak počet míst. V těchto dnech technici upravují vodorovné dopravní značení. Podobným způsobem radnice už dříve navýšila počet míst ke stání také na Štefánikově ulici. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Divadlo Loutek v Ostravě dnes uvádí první premiéru sezóny Velký příběh o malém Nic. Režisér Jiří Adámek Austerlitz se ve hře pro děti zaměřil především na jazyk, téma identity a potřebu přátelství. Každé další představení může být jiné. Diváci se totiž sami zapojují a tak mění děj hry. Divadelní představení mohou navštívit děti starší 4 let.
1: Počasí.
0: Noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno. K ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nájezdu z Rychaltic na dálnici D48 ve směru Frýdek Místek nabouralo auto do svodidel. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné páteční odpoledne vám všem. Máme 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a také start toho dnešního pátečního odpoledního vysílání, kterého vás za všechny už teď vítá Iveta Dadamová. Co nás čeká 2 hodinky aktualit a zajímavostí, čemu se budeme věnovat, kterým tématům. Začal nový akademický rok a tak univerzity vítají nejen nové studenty, ale představují i nové projekty. Co nabídnou vysoké školy v našem regionu, řekneme už za malou chvíli. Můžu slíbit, že se společně vydáme i do ostravské zoo v druhé půlce hodiny a nechybí ani řidičská abeceda. Dovíte se, jestli má auto, které vyjíždí z obytné zóny, třeba také přednost zprava. Podrobnosti přibližně 5 minut před 14:30 odpoledne. Petr Muk, Jiří Korn a nebo Enrique Iglesias. Bude toho více i z muziky, ale přání krásného odpoledne. Už teď od nás všech.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme se věnovat prvnímu tématu dnešního odpoledního vysílání. Vysoké školy totiž opět otevřely posluchárny. Tři velké univerzity v kraji mají letos dohromady desítky tisíc studentů a je jich víc než loni. Zájem o vysokoškolské studium tak každoročně roste a s tím i poptávka po ubytování na kolejích. Detaily o Ostravské univerzitě, ale také Vysoké škole Báňské i Slezské univerzitě v Opavě teď probereme s reportérkou Natálií Janiškovou, kterou už vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Natálie, kolik studentů na univerzity tedy nastoupilo a o jaké obory aktuálně ten největší zájem?
1: Když to sečteme, na třech největších krajských univerzitách letos bude studovat více než 32 tisíc lidí. Jen do prvního ročníku nastoupilo zhruba 15 tisíc studentů, i když Slezská a Baňská univerzita upozorňují, že zápisy ještě neskončily a čísla se můžou mírně měnit. Co je ale u všech škol společné, je stále větší zájem, který potvrzuje například nárůst přihlášek u Vysoké školy Báňské o 10%. Co se týče oborů, na Ostravské univerzitě je tradičně největší zájem o psychologii, všeobecné a zubní lékařství. Na Technické univerzitě v Ostravě vede informatika a obory na ekonomické fakultě. No a Slezská univerzita v Opavě hlásí vysoký zájem o všeobecné ošetřovatelství nebo marketing.
0: Se studiem je jasné, že často souvisí i potřeba ubytování. Mají univerzitní koleje ještě nějaká volná místa?
1: Co se týče kapacit, není to pro studenty ideální. Báňská má koleje plné už od letních prázdnin a na Ostravské a Slezské univerzitě je situace podobná. Koleje Ostravské univerzity mají jen 514 míst a poptávka se zájmem o studium meziročně stoupá. Ostravská univerzita Českému rozhlasu Ostrava potvrdila, že staví dva nové bloky, které by měly do června 2027 kapacitu zdvojnásobit. Slezská univerzita má na své Karvinské obchodně podnikatelské fakultě rozšířit kampus, se kterým přibydou i nové koleje. No a co se týče nájmu, tady si můžou studenti oddychnout. Na Ostravské i na Báňské nechali ceny ubytování pro letošní akademický rok stejné jako ten minulý. VŠB si na osobu účtuje za noc 120 až 250 korun. Záleží na velikosti pokoje, s kolika lidmi místnost sdílíte a jestli se nachází v rekonstruované budově. Ostravská univerzita má nájmy všude stejné, tedy 150 korun za osobu na noc. Celá cena kolejného na měsíc se na Slezské univerzitě pohybuje od 4000 do 6300 korun.
0: Natálie, co nového se vysoké školy právě v našem kraji pro studenty letos připravily?
1: Tak například Ostravská univerzita otevřela nový obor žurnalistiky na Filozofické fakultě nebo taky obor udržitelnost měst a krajiny na Přírodovědecké fakultě. Univerzita zároveň čerstvě otevřela výzkumné centrum LERCO pro medicínu, kde najde zázemí více než 200 studentů. Vysoká škola Báňská začne letošní akademický rok vyučovat technologie v jaderné energetice a na informatice mají nově obor kvantová informatika, kde si studenti sáhnou i na první kvantový počítač v Česku. Slezská univerzita má nový bakalářský program sociálně pedagogická práce a zavádí praktické celouniverzitní předměty jako začátky podnikání nebo dobrovolnické minimum. Letos budou univerzitu doprovázet hlavně oslavy 35. výročí od jejího založení.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková a já už děkuji za všechny aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Si každý den v tomto čase s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme něco víc o tom, jestli třeba auto vyjíždějící z obytné zóny má přednost zprava. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv vyjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si řekneme něco víc o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes a nebo třeba jiné domácí zvíře.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Vysoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Je to tak a hodně štěstí opět někomu z vás, kdo chce od nás získat balíček správného houbaře. Telefonní linka je k dispozici, kdo se dovolal, koho vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Eva z Opavy.
1: Zdravím vás, paní Evo. Tak pojďme si tipnout, jak to vypadá v dnešní soutěžní otázce. Hledáme dnes název houby, jejíž klobouk se postupně rozevírá a lidově by se jí mohlo říkat také biskupská čepice. Kromě jiných názvů.
2: Jak?
1: Biskupská čepice. To je příklad, aha, kromě jiných názvů. Za A by to mohla být lakovka ametistová, nebo za B třeba bedla červenající, anebo za C liška obecná. Lakovka, si... bedla, anebo liška.
2: Já si myslím, že bedla.
1: Myslíte? Moc, moc blahopřeji.
2: No to jsem ráda. Já už jsem to zkoušela tolikrát a nikdy to nevyšlo.
1: A dnes ano, takže páteční 25. zářijový den je pro vás šťastný, co se týká výhry ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moc blahopřeji.
2: No děkuji moc, děkuji.
1: Využijete balíček správného houbaře?
2: No určitě. My už máme třetí generaci, co já vím, co jsou houbaři.
1: No tak
2: moje
1: to...
2: maminka byla...
1: Ano.
2: Tohle... specialista a já taky si ráda zajdu na houby.
1: No tak o to větší radost mám, že dnešní výhra je pro někoho, komu opravdu přijde se vším všude vhod. Blahopřeji. Tak zůstaňte, rádo se stalo, zůstaňte prosím na lince, mimo vysílání si řekneme zbytek. No a pro ostatní ještě krátké připomenutí toho, jak soutěžit.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už míříme do ostravské zoo. Žáby, čolci a nebo červořiti určitě nepatří k těm úplně nejvyhledávanějším tvorům v zoologických zahradách. Ovšem v té ostravské se teď pomyslná miska vah nachýlila v jejich prospěch, protože tam bylo otevřeno amfibiárium, tedy pavilon obojživelníků. V doprovodu mluvčí zoo Šárky Novákové jej navštívila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová, aby pro nás zjistila víc.
1: Zážitek pro všechny smysly, tak to je vstup do nového amfibiária, které se nedávno otevřelo. Kdy to vlastně bylo přesně?
2: Bylo to poslední pátek v srpnu, kdy jsme se snažili ještě honem na konci prázdnin připravit otevření. Nebylo to vůbec jednoduché, protože ta stavba, přestože se jedná poměrně malý pavilon, tak o to komplikovanější to je v jeho útrubách, protože samozřejmě je tady spousta akvárií, terárií, filtrací a různých dalších technologií, takže komplexně vlastně to vybavení je poměrně složité, protože tu slyšíte i různé zvuky, animace a podobně, tak jsme napočítali zhruba 14 kilometrů různých kabelů.
1: Které ovšem běžný návštěvník neuvidí, ano, což je dobře.
2: Jsou skryty, ale díky ním vlastně a díky dalším věcem tady pak někde slyšíme obojživelníka, tu potůček, tu bouřku, přímo, že si mohou lidé i ve speciální komoře zažít deštný les se všemi zvuky a projevy, které v tom deštném lese probíhají.
1: Nový pavilon budí zvědavost, je teprve dopoledne všední den a už je tady plno, takže pokud jsem dobře četla tiskové zprávy, dokonce i rodina, která tady byla jako jubilejním návštěvníkem, tak přišla speciálně kvůli tomuto pavilonu.
2: Ano, byl to 500 000 ty návštěvník, kterého jsme vlastně přivítali den poté. A přestože je to rodina, která sem chodí pravidelně a má permanentku koupenou, tak ten den právě přišla kvůli tomu, aby si prohlédli amfibiárium, což nás velmi těší, protože přece jenom žabičky, ropuchy a nevím, jaké jiné žoužele, obojživelníci, když to takhle řeknu trošku hovorově, tak nejsou úplně těmi top zvířaty, kvůli kterým lidé chodí do zoologické zahrady. A o to více nás to těší, že pavilon láká a že i ty reakce lidí jsou velmi pozitivní a jsou překvapení, jak, že se nečekali, jakým způsobem může vypadat uvnitř a být stvárněna taková skupina zvířat, jako jsou obojživelníci neboli amfibia, a proto vlastně amfibiárium.
1: Pak, když si vypučím další vaše slovo, které žoužele se tady zabydlely? My tady stojíme u červorovce splývavého, takové přerostlé žížely, která se nám ukrývá někde ve spleti podvodních kořenů.
2: Ano, abych už teda zůstala korektní, tak obojživelníci vlastně se dělí do tří skupin, přičemž nejpočetnější je skupina žab, kterou vlastně většina návštěvníků si asi umí představit, nejrůznější žáby a žabky. Malé, velké, barevné, nenápadné. Pak je to skupina ocasatých obojživelníků, což jsou čolci a mloci. No a pak je to třetí skupina takových zvláštních tvorů, kterým se říká červoři. A máme tady jednoho zástupce červorovce splývavého, je to vodní červor, nicméně ty ostatní jsou většinou půdní nebo zemní, takže žijí v půdě, zahrabaní a nejsou úplně dobře prezentovatelní. Takový tu máme vlastně i model, a to je to, že si pomáháme různými těmi modely a animacemi, abychom ty zvláštní tvory představili. A ano, jak toho červorovce bych opravdu mohla připodobnit k takové přerostlé žížale, je to takový vlastně tvor hadovitého těla, který se opravdu bez končetin prodírá půdou, půdními prostředím.
1: Představuje Šárka Nováková pouze jednoho obyvatele z nesmírné druhové rozmanitosti nově otevřeného amfibiária. Určitě bude bavit vás i děti, protože obrazovky jsou dotykové, zvuky tady jsou. No a když přijdete v chladných dnech, tak se i pěkně ohřejete.
2: A to jsme vlastně neřekli, že amfibiárium je hned za vstupem do zoo, takže je také nepřehlednutelný díky svému černožlutému kabátku v podobě povrchu těla mloka.
1: Z ostravské zoo Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Firma OKD postaví velkokapacitní bateriové úložiště. Kde konkrétně a kdy, to vše řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kuciánová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Firma OKD postaví velkokapacitní bateriové úložiště. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Jablunkovské muzeum má o víkendu výjimečně zavřeno. Zítra bude polojasno, teploty až 20 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
4: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
3: Uložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
5: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co už jsme všechno udělali pozitivního.
3: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Je to už podruhé, co hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše opozice svolává. Naposledy se kabinet neúspěšně pokoušela svrhnout v únoru kvůli SMS zprávám vicepremiéra Petra Macinky z motoristů poradci prezidenta. Ode dneška až do neděle je mimořádně zavřené muzeum Trojmezí v Jablunkově. Důvodem jsou podle organizace technické problémy. Stálou expozici budou moct lidé navštívit opět v úterý 29. září. V dalších prostorách začnou historici připravovat novou výstavu. Kaple svatého Josefa v Odrách je po kompletní opravě. Drobná sakrální památka má obnovenou fasádu a nově do antracitova natřenou střechu a zvonici. Oprava stála radnici 142 tisíc korun, uvedla mluvčí Lucie Kaspříková.
6: Zajímavostí tady té kapličky ještě je, že vlastně dnešní cesta, která kolem ní vede, nabízí pohled na kapličku ze zadu, protože původní cesta vedla pod kaplí kolem bývalé barvírny a po přeložení toku řeky Odry se cesta posunula nad kapličku.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Bohumíně se v ulici Československé armády srazilo auto s cyklistou. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte tam opatrně. A u Staré Vsi nad Ondřejnicí je hromadná nehoda 3 aut na Krmelínské. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tři
0: Přeji vám příjemné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit, že se s regionálním stopařem, redaktorkou Petrou Pivkovou, vydáme do Dobré na Frýdecko-Místecku. Co zajímavého se tam děje, se dovíte krátce před 15:30 odpoledne. Přidáme i druhý nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Určitě více v pochoutkovém roce, dnes také s Naďou Konvalinkovou v druhé části této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A za malou chvíli také bezpečný průvodce džunglí zločinu a zabývat se budeme pod vodem, kdy vám přijde zcela divná SMS-ka. O co jde s Arturem Kubicou více, teď už další muzika. Darina Rolincová, můžu slíbit i Marii Rotrovou nebo třeba zpěvačku Kristýnu. Bude to více? Hezké odpoledne s námi.

0: Každý pátek v tomto čase, krátce po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, pár dobrých tipů začíná bezpečný průvodce džunglí zločinu. S redaktorem Českého rozhlasu Ostrava s Arturem Kubicou se tentokrát vypravíme za kriminalisty, kteří se zabývají velice častými podvody. Například vám přijde z neznámého čísla zpráva, že vaše dítě má rozbitý telefon a tady to je jeho nové telefonní číslo. No a potřebuje rychle zaplatit nějakou fakturu, která spěchá. Vy tomu uvěříte a zaplatíte, ale vůbec vás nenapadne, že jde o podvod. My vám dnes poradíme, jak takového zločince odhalit a možná mu i nejlépe vypálit rybník.
1: Naším dnešním hostem je kriminalista Jiří Navrátil a ten se zabývá podvody, kdy vám přijde zpráva z neznámého telefonního čísla a někdo vám píše, že je vaše dítě třeba ahoj mami, rozbil se mi telefon, mám nové číslo a než mi ten chytrý telefon začne fungovat, než se v něm nastaví, co je zapotřebí, tak mi zatím nefunguje internetové bankovnictví a potřeboval bych zaplatit rychle fakturu, která opravdu spěchá, která nepočká. A tady ti posílám bankovní číslo účtu, prosím přepošli tam například 10 520 korun, děkuji ti moc, hned jak mi to začne fungovat, tak ti to přepošlu zpátky. A představte si, co je na tom nejzajímavější. V současné době zhonu a spěchu vás vůbec nenapadne, že je to podvod a že vaše dítě je u sebe doma v klidu a o ničem neví. A takových případů je plno.
2: Co evidujeme případy, tak tyto faktury se pohybují v řádech desítek tisíc korun. Pachatelé naléhají na poškozené svou bezodkladností s tím, že ty faktury musí být uhrazeny okamžitě a pokud k tomu nedojde, může nastat potom nějaký problém a tato komunikace probíhá pouze po nějaké textové části, dá se říci, bez telefonického kontaktu.
1: Těm lidem nedojde, že by to mohl být podvod?
2: Zprvu vlastně pachatelé využívají jakéhosi nátlaku na poškozené s tím, že naléhají na tu bezodkladnost té jednotlivé úhrady, kterou většinou poškození akceptují a následně potom peníze posílají. Zprvu asi člověku nedojde, že skutečně na druhé straně není dcera nebo syn dané osoby. Tyto faktury nejsou většinou jedna faktura, je to většinou potom nějaký řetězec faktur na různé bankovní účty a evidujeme i případy, kdy paní poslala větší obnos peněz ve smyslu 100 tisíců na různé bankovní účty prostřednictvím právě různých padělaných faktur.
1: Takže nejprve přijde jeden požadavek, když se zadaří, tak ten zločinec se ozve znovu a zkouší to znovu.
2: Přesně tak, dá se říct, že s jídlem roste chuť, takže v případě, že člověk akceptuje tuto první úhradu, tak pachatel zkouší dále navodit zase nějakým příběhem, jakoby z jakého důvodu potřebují uhradit další fakturu.
1: Posloucháte seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu, tentokrát s kriminalistou Jiřím Navrátilem. Daří se takové lidi dopadnout?
2: Je to velmi složité. Dá se určitě ten pachatel dopadnout v případě, že udělá nějakou chybu. Bližší podrobnosti nechci uvádět. Udělá nějakou chybu, kterou jsme schopni jako police odhalit.
1: Na co si dát pozor?
2: První bych apeloval na to, ať lidé neposílají peněžní prostředky bezodkladně a bez nějakého předchozího bližšího kontaktu s osobou, která o toto žádá. To znamená, že pokud v daném případě tady řešíme syna, dceru, tak obrátit se na svého syna nebo dceru na jeho reálné telefonní číslo, ověřit, jestli skutečně došlo k tomu rozbitému vůzovka k telefonu, popřípadě nějakým jiným stylem komunikace, se dopátrat, jestli skutečně hovořím s osobou, se kterou chci a v případě, že dosáhnu kontaktu se synem nebo dcerou na tom právém telefonním čísle, tak se dá předpokládat, že jsem komunikoval pravděpodobně s pachatelem, který se snažil vylákat peněžní prostředky.
1: Ono je vlastně jasné, že když mě někdo napíše na WhatsApp pod nějakým jiným telefonním číslem, mami, potřebuju pomoc, rozbil se mi telefon, tak asi nejjednodušší je vytočit telefon své dcery nebo syna a zjistím, že se jim vůbec nic nestalo.
2: Je to přesně tak, jak říkáte, obrátit se na reálné číslo svého potomka a až potom činit nějaké další kroky.
1: Nikomu přes telefon žádné peníze neposílat.
2: Je to tak, já chápu, dnešní doba je taková dynamická, všichni chcou všechno hnedka, tak samo i ty platby fungují de facto okamžitě, že už bez ohledu na to, jakou máte banku a na jakou banku posíláte peněžní prostředky, tak většinou ty peníze jsou připsány okamžitě. Nicméně já si myslím, že obezřetnost, která vyžaduje pár minut navíc, tak určitě dokáže potom zachránit 100 000 korun.
1: Ten podvod se stal, já jsem přišel o peníze, teď potřebuju rychle něco vyřešit, zablokovat nějaké konto. Co mám dělat?
2: Prvotně obrátit se na svoji banku, zavolat na oficiální číslo banky, spojit se se svým bankéřem a veškeré platby, které jdou, tak okamžitě zablokovat, po případě žádat o jejich refundaci formou nějaké reklamace a potom samozřejmě oznámit celou věc příslušnému policejnímu orgánu na nějaké nejbližší policejní služebně.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a dnes míříme na Frýdecko Místecko. Co se tam děje, je zapotřebí přinést bundy, svetry, čepice, ale třeba i vybavení na zimní sporty. Protože ve společenském sále základní školy v Dobré na Frýdecko Místecku, jak už jsem zmínila, právě lidé odevzdávají věci na podzimní burzu dětského oblečení. Nakupovat se bude sice až v sobotu, ale přípravy vrcholí už dnes. A přímo na místě je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak co všechno už se na zítřejší burzu sešlo?
2: Krásné odpoledne. No já, když tady stojíme v sále, tak myslím si, že je toho už dosti, ale podle toho, co jsem se dozvěděla, ještě ne. Takže opravdu bude z čeho vybírat, ale je tady spoustu bund, botů a mikin a všeho možného. Dokonce, jak jsi mluvila i o tom sportovním vybavení, tak se tady zrovna koukám na jedny brusle. Takže si myslím, že i ty udělají určitě někomu radost. No je toho opravdu hodně a maminky a tatínkové stále nosí nové a nové věci, tedy použité věci, které by rádi poslali dál a někomu udělali radost. Já jsem tady s paní Zíkovou, která se tady o burzu podzimního oblečení dětského nebo podzimní burzu oblečení stará. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak to u vás tady funguje? Jak taková burza v Dobré toho oblečení? Jak to máte nastavené?
3: Takže maminky nebo i tatínkové, kteří chtějí prodat své oblečení, teda své oblečení po svých dětech, se registrují dopředu, dostanou kód, kterým označí to oblečení, přinesou nám to a komise pro rodinu to potom prodává. Takže ten prodej je anonymní, nikdo neví, od koho to je. Další den si potom přijdou pro utržené penízky, anebo si vezmou zbytek oblečení domů, anebo ho věnují na charitu.
2: Takže to, co se neprodá, nebo to, co už potom nechtějí, tak předáváte přímo charitě?
3: Charitě nebo některým sociálním pracovníkům, kteří přímo vědí, komu to předat.
2: My jsme se bavili o tom, že děláte tady tuhle akci už po desáté, je to tak?
3: No, už je to víc než 10 let. Děláme bursu na jaře, jarní a letní oblečení, na podzim, podzimní a zimní a v listopadu bursu hraček.
2: Já jsem se dívala na to, jak máte naprosto sofistikovaný ten systém a jak to prostě tady funguje, tak všichni už chodí a mají všechny ty věci označené, jak cenovkami, tak přesně kódem, jak jste říkala. Jak jste to docílili, že ty maminky máte tak vyuspořádané a že to u vás takhle funguje?
3: Tak některé se už účastní po několikáté, takže už mají zkušenost. Vždycky jim posíláme mailem návod, jak to udělat, takže většinou to pochopí a kdo má nějaký problém, tak se zeptá. Přímo na místě můžeme ještě doladit to označení.
2: No já si myslím, že pár takových burz už jsem viděla a že by se od vás mohli učit, protože je to opravdu skvělé. Takže jenom ještě připomeňme, ten prodej, ten bude probíhat zítra. A od kdy do kdy?
3: Takže prodej oblečení probíhá od zítra 26. od 9 do 11 hodin.
2: Takže kdyby kdokoliv chtěl přijít, podívat se, nakoupit, tak klidně může.
3: Může přijít kdokoliv.
2: Tak já přeju, ať vám toho tady moc nezbyde. I když možná charita by měla radost, ale ať mají radost i maminky, které přinesly věci. A děkuji moc za váš čas.
3: Taky děkujeme za návštěvu.
2: Pokud byste tady chtěli a potřebovali doplnit dětské oblečení, tak v Dobré bude zítra burza od dětského oblečení podzimně zimního.
1: Do Dobré na Frýdecko Místecku nás pozvala v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková, která je přímo u toho. Petro, já děkuji za informace a loučím se, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů.

0: formy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek a Nuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Nušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
1: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
0: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. V tom pátečním odpoledním vysílání nemůže chybět jeden recept z pochoutkového roku. A navíc ten letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea společně s vámi tak hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty postupně připomínáme každý týden. Ale pozor, už všech 36 výherních receptů vaří a peče porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct velké chucké koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 z druhého místa podle poroty. A péct ty koláče bude herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chocké koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat. No, jak mu to jde? A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Možná také na chvíli oněmíte, až si tyhle chucké koláče upečete. Tak to zkuste třeba v neděli po 10. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou, ale její recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Ten původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Proč a kdy se poslanci sejdou, řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině ještě páteční humoriáda a hostem té dnešní by měl být Aleš Cibulka. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. Stavba obchvatu omezí dopravu v Opavě. Vysokoškolákům v kraji začal nový akademický rok. Studentů je víc než loni. Zítra bude polojasno, teploty až 20 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí ji taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
2: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
0: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Kvůli stavbě další části jižního obchvatu bude ode dneška omezená doprava v Opavě. Z výpadovky na Olomouc auta 2 měsíce neodbočí do sousedních Otic. Silničáři musí napojit novou okružní křižovatku. V Olomoucké ulici bude provoz svedený do jednoho pruhu a řízený semaforem. Do poslucháren 3 největších univerzit v kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
3: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
0: Zítra se můžou lidé v Úvalně na Bruntálsku zapojit do dobrovolného úklidu. Pořádají ho tamní myslivci. Úklid se týká úseku u české polské hranice kolem řeky Opavy. Stále je tam nepořádek po povodni, říká organizátor akce Jan Moravec. Sraz je u stodoly na hranicích s Polskem v 9 hodin ráno.
4: Snažil jsem se obvolávat všechny možné organizace, jak město Krnov i povodí Odry, ale nikdo vesměs jako se k tomu neměl, takže jsme vzali svoji vlastní iniciativu do ruky. Po těch dvou letech je to prostě tam strašně moc. Nevypadá to pěkně a samozřejmě i ta příroda na to trpí, no, protože tam máme krásné bažanty, kteří tam musí hnízdit někde v nějakých přepravkách. Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Jablunkově se v ulici Nádražní srazila 3 osobní auta. Nehoda je tam bez zranění, ale počítejte na místě se zdržením. A my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
7: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
6: Děkuji.
7: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
6: Ne, chtěl jsem dát verš.
7: Jo, jedej.
6: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
7: Ano.
6: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
7: To jsi napsal sám? Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
8: Všichni známe,

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt? Jo? Výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal čtyři kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestál, ale ona potají jediného v srdci. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco? Studií?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojce a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u Přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasíny
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda,
0: jako
1: to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když to je to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ano, ledva děkuji. Zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo lidva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže děkuju ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No dobře. Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupila za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: Ano. A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním
2: proč
4: jezdila.
2: Asi?
4: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina. Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý.
8: Ano.
9: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
9: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: Jo, tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Jo, zasnu, jo.
9: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
10: Kamera jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učí.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasí.
9: Nezasínej, vy tě jdeme každej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače,
4: no, humor mezera. To není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím, viď?
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě.
1: To,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme,
2: děkujeme
1: krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, a teďka už jsme uslyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkujem.
6: Kamera jede! Klapka. Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Klapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Hamzovina s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: To zasínej!
8: Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si

0: vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lidlová.
1: Stop!
2: Pro mě dobrý.
1: Berem.
3: Humoriáda.
4: Život je šatna v kabaretu.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmer vědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl

0: číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, Říká ti to něco, měl jsi to rád, nebo máš to rád, zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
3: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šest medvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
2: Už náplast už byla, ne, životní, už to přešlo, ne.
3: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat, budeš, jinak, no. Nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
2: Ale kuchařka cibulková byla bezvadná.
3: Jo, ta byla výborná, ta byla Lipský. Výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového cibulku neviděl. Takže já jsem byl první cibulka, kterýho tato paní cibulková, pan Lipský viděl.
2: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, pojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
3: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to,
2: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
3: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
2: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fuďte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně? Jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Lidé v Kunčicích pod Ondřejníkem v referendu rozhodnou o stavbě supermarketu. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Moskevská ulice v Českém Těšíně je nově jednosměrná. Zítra bude polojasno, teploty až 20 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Kunčice pod Ondřejníkem vyhlásili místní referendum. V termínu letošních komunálních voleb budou tamní občané rozhodovat o stavbě supermarketu. Investor chce obchod vybudovat na soukromém pozemku v sousedství čerpací stanice, jak vysvětluje nezávislý místostarosta Petr Tryščuk, který kandiduje v komunálních volbách, stavbě velkoplošné prodejny teď brání územní plán.
4: Kdyby jsme šli úplně do extrému, klidně by tam mohl vyrůst objekt, který by měl půl hektaru. Zastavěné plochy, včetně parkovišť, včetně budov. Náš územní plán pouze vylučuje supermarkety větší než 400 metrů. To znamená, že vlastně ti lidé rozhodnou o tom, jestli tahle výjimka pro tuhle konkrétní parcelu bude vyjmuta.
3: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
5: 92. Všechny. Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy starostů Víta Rakušana schůze smysl.
6: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
5: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
7: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Český Těšín zjednosměrnil Moskevskou ulici v centru města. Zhruba 100-metrovým úsekem projedou řidiči ve směru od Pražské k Božkově ulici. Radnice také upravuje plochu pro stání aut.
8: Podélné parkování nahradí šikmé stání. Zvýší se tak počet míst. V těchto dnech technici upravují vodorovné dopravní značení. Podobným způsobem radnice už dříve navýšila počet míst ke stání také na Štefánikově ulici. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Divadlo Loutek v Ostravě dnes uvádí první premiéru sezóny Velký příběh o malém nic. Režisér Jiří Adámek Auštel-Litz se ve hře pro děti zaměřil především na jazyk, téma identity a potřebu přátelství. Každé další představení může být jiné, diváci se totiž sami zapojují a tak mění děj hry. Divadelní představení mohou navštívit děti starší 4 let.
2: Počasí.
3: Noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D48 je na 54. kilometru ve směru Frýdek Místek porouchané auto. Projíždějte tam opatrně. A v Ostravě se bouralo na kruhovém objezdu nad Mariánsko-Horskou ulicí. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: A to i dnes stručně, jasně a přehledně už za malou chvíli. A kam vás pozveme s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava, vás pozveme na Noc vědy, která je dnes v Ostravě a v 17 hodin 30 minut další předvolební speciál. Dnes bude z Karviné a ten zpravodajský souhrn dnešního dne opravdu za chvíli hned po písničce s Lucí Kociánovou. Z muziky slíbená písnička kapela Žlutý pes a pak si dáme zpravodajský souhrn, tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Například ukládat a dodávat elektřinu podle potřeby. Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Kvůli stavbě další části jižního obchvatu bude ode dneška omezená doprava v Opavě. Z výpadovky na Olomouc auta 2 měsíce neodbočí do sousedních Otic. Silničáři musí napojit novou okružní křižovatku. V Olomoucké ulici bude provoz svedený do jednoho pruhu a řízený semaforem. Zastupitelé v Rýmařově schválili podání správní žaloby proti akceleračním zónám pro stavbu větrných elektráren. Probyli všichni přítomní zastupitelé. V katastru města jsou vytyčené celkem 3 akcelerační zóny. Hlavním důvodem je podle obce místo, kde mají vzniknout. Nejvyšší správní soud zatím obdržel jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón a podala ji obec Chorušice na Mělnicku. V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevřel městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Zachována zůstala původní pouze ocelová konstrukce a zastřešení. Vznikly nové šatny, tréninkové prostory, tělocvična a posilovna a provozní zázemí. Nové tribuny nabídnou přibližně 2000 míst a stadion je bezbariérový. Začíná další ročník Noci vědy. Až do pozdního večera dnes budou otevřené univerzity, některé střední školy, muzea a další instituce. V Moravskoslezském kraji je možné navštívit Noc vědy například v Ostravě, Opavě, Karviné a Třinci. Ode dneška až do neděle je mimořádně zavřené muzeum Trojmezí v Jablunkově. Důvodem jsou podle organizace technické problémy. Stálou expozici budou moci lidé navštívit opět v úterý 29. září. V dalších prostorách začnou historici připravovat novou výstavu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je to tak, tak například věda ta dnes večer v Ostravě opustí laboratoře a učebny a nabídne návštěvníkům pohled do míst, kam se běžně nedostanou. Začíná totiž Noc vědy a jejím letošním tématem je komunikace. Zapojí se univerzity, muzea, knihovna nebo třeba také svět techniky a připraveny. Jsou i desítky pokusů, workshopů, přednášek i prohlídek. Noc vědy zajímá i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Pivkovou, která je přímo u toho. Petro, dobré odpoledne, tak odkud se nám ozýváš a co si tam mohou lidé během Noci vědy vyzkoušet?
2: Krásné odpoledne, já jsem právě teď v kampusu Ostravské univerzity, kde právě se bude konat také dnešní program Noci vědy a myslím si, že toho bude opravdu moc, co si budou moci lidé vyzkoušet. Se mnou je tady i popularizátorka vědy, paní Markéta Bolfová, dobrý den. Řeknete mi tedy, na co se mohou lidé těšit, když by přišli sem k vám na Noc vědy?
3: Tak já zdravím, dobrý den, i když bych možná řekla už dobrý večer, protože dneska se tu koná Noc vědy s tématem komunikace a my se zrovna nacházíme na kampusu Ostravské univerzity a já bych vás moc ráda pozvala sem k nám, kde si můžete vyzkoušet například gestikulaci, mimiku, zjistíte, jak psal středověký rytíř, jak vyjadřoval svou lásku své milé, zjistíte i něco z archivu o minulosti Ostravské univerzity. Máme tady i nějaké téma Minecraft, zvlášť pro děti. Zpívá tu vysokoškolský sbor a jsou tady například místnosti, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je žít vlastně bez sluchu, jaké to je žít v úplném tichu a vžít se do těch lidí, co právě mají nějaký handicap. Takže jak oni se dorozumívají, odezírají z rtu, používají nějaké obrázky, stejně tak můžete přijít na různé přednášky, kterým říkáme Noc vědecké talks. Ty jsou spíš už pro dospělé. Máme jich tady 6, budou až do 9:30. A ještě bych dodala, že celá událost je vlastně zdarma a opravdu je pro všechny, pro rodiny s dětmi i pro starší generace.
2: A kdybychom tedy nalákali naše posluchače, tak dokdy se sem do kampusu mohou stavit a dokdy bude dnešní program?
3: Celá akce je oficiálně do 22. hodiny, takže opravdu až do té doby můžete přijít a vyzkoušet si, zjistit, jaká je věda zblízka, zažít tu vědeckou zábavu, bádání, tvoření a další činnosti.
2: Tak já přeju, ať se všechno všem líbí a ať to dneska všechno klapne. Děkuji moc.
3: Děkuji.
2: Tak pokud jsme vás nalákali, klidně přijďte, budeme se těšit.
1: Já moc děkuji za pozvání na velmi zajímavou akci nazvanou Noc vědy. Vědy je v Ostravě, jak jste sami slyšeli, pokud vás to zajímá, určitě se můžete zastavit. Díky moc za pozvání redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Pivkové, která to tam pro nás i nadále bude všechno prozkoumávat. Petro, tobě hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
4: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Páteční den už je z části za námi, 17 hodin 22 minut, co je ale před námi určitě celý víkend. S jakým počasím můžeme počítat, to vše v těch dalších minutách v našem vysílání probereme s Romanem Volným z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, alespoň stručně, jak to vypadalo dnes? Místy bylo i sluníčko, je to tak?
1: Ráno to vypadalo nadějně, že by toho sluníčka mohlo být víc, ale v průběhu dne té oblačnosti přibylo a v odpoledních hodinách převládají většinou skoro zataženo nebo zataženo, no ale je to bez srážek. Ale díky té oblačnosti ty teploty dnes příliš nestoupaly, dostaly se jen na úroveň nejčastěji od 12 do 15 stupňů Celsia a provází to většinou slabý jihozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik alespoň krátké ohlédnutí za tím dnešním dnem. Jaká je předpověď počasí dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Minimálně v první polovině noci ještě zůstane zvětšená oblačnost. Snad v té druhé polovině noci by té oblačnosti mělo začít postupně ubývat. A kránu se možná výjimečně vytvoří i nějaká tam. A noční teploty díky tomu snad rannímu vyjasnění by se měly pohledně častěji od 8 do 4 stupňů. Výjimečně by to mohlo být v údolích až ke 2 stupňům. No a vítr by to měl provázet většinou jen slabý proměnlivý s průměrnou rychlostí do 3 metrů za sekundu. No a zítra potom už by to měl být převážně slunečný den, očekáváme polojasno, postupně přechodně až jasno, jen v těch ranních hodinách výjimečně nějaká ta mlha. Zítřejší maxima by už snad měl být citelně trošku vyšší od 16 do 20 stupňů, v 1000 metrech na horách by to měla být teplota kolem 11 stupňů a vítr bude slabý během nepřechodně místy mírný, jihozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy sobota, co neděle?
1: Budeme pokračovat v duchu takzvaného babího léta, měly by to být příjemné, slunečné a snad i postupně teplé dny, možná ta neděle tam bude ještě přechodně zvětšená oblačnost, očekáváme polojasno, přechodně až oblačno. Noční teploty od 9 do 5 stupňů, v údolích opět až ke 2 stupňům a odpolední maxima by se měly polovat většinou od 17 do 21 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A alespoň krátký výhled na to, jak to bude vypadat v pondělí?
1: Vypadá to zatím hodně pozitivně, většinou skoro jasno nebo polojasno, jen ráno výjimečně mlha, noční teploty od 10 do 6 stupňů, v údolí zase třetí hodnota ke 4 stupňům a odpolední maxima by mohly vystoupit na úroveň od 18 do 22 stupňů. Vítr bude stále většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takovéto počasí nás čeká v dalších dnech. Za předpověď za tu dnes děkuji Romanu Volnému z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou. No a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už víte, že pokračujeme o 17:30, tedy v 17 hodin 30 minut odstartuje další předvolební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je z Karviné. Oslovili jsme všechny lídry, kterých jsme se ptali, jak vidí budoucnost města bez těžby uhlí. Richarda Piskalu a Andreu Brtníkovou zajímalo třeba i to, jestli je do budoucna udržitelné, aby lidé neplatili za svost a zpracování odpadu. Podrobnosti už po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

let a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Každý všední den vám v tomto čase představujeme všechna politická uskupení, která usilují o mandáty v zastupitelstvech okresních a statutárních měst. Dnes je na řadě Karviná. Ve studiu je se mnou proto kolegyně Andrea Brtníková. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala.
2: Dobré odpoledne.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Andreo, co se za ty uplynulé 4 roky v Karviné změnilo?
2: No, když to řeknu hodně stručně, tak Karviná už není hornická, ale lázeňská. Letos v únoru se uzavřela kapitola, která zásadně ovlivňovala život města i celého regionu téměř 250 let. Skončila těžba černého uhlí. Poslední vozík uhlí vyjel z dolu ČSM ve Stonavě, no a s ním symbolicky skončila jedna z nejvýraznějších etap historie Karvinska. Ovšem z pokladů v podzemí bude Karviná těžit dál. Právě v podzemí jsou zásoby léčivé Solanky, přírodního léčebného zdroje. No a vláda loni v srpnu udělila Karviné oficiální statut lázeňského města.
1: Co zásadního se za poslední volební období odehrálo v karvinské komunální politice?
2: Karvinskou komunální scénou letos v březnu otřásla fotbalová korupční aféra, v níž je stíhán i primátor Jan Wolf. Policie ho podezírá, že se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů ve prospěch prvoligového týmu. Jan Wolf obvinění odmítá, zůstal v čele města a odmítl se stáhnout z předvolebního boje. Je proto jasné, že právě na něj bude během voleb upřena značná pozornost a ukáže se, jestli a jak tato kauza karvinské voliče ovlivní.
1: A v Karviné se změnily i stranické dresy, že?
2: Ano, ještě před vypuknutím této fotbalové aféry právě Jan Wolf, který byl letitým lídrem sociálních demokratů, oznámil, že už za ně kandidovat nebude. Sociální demokracii opustil po 18 letech a pokračuje jako nestraník. Minulé volby v Karviné jednoznačně vyhráli sociální demokraté se ziskem přes 51% hlasů a 23 mandátů. Druhé ANO získalo přes 23% a 10 zastupitelů. SPD 9,40% a 4 mandáty. Po dvou zastupitelích získali KSČM a koalice Spolu. Přestože měla ČSSD sama většinu v 41 členném zastupitelstvu, vytvořila po volbách koalici s hnutím ANO.
1: No a k takovým změnám u letitých značek došlo i jinde na Karvinsku.
2: Je to tak, hodně jiné budou komunální volby v Bohumíně. Tam letití představitelé sociálních demokratů také změnili dres. Kandidují za kandidátku Srdcem pro Bohumín. A v uplynulém období tam došlo k dobrovolné výměně starosty, kdy místo prvního muže na radnici po bezmála 30 letech opustil Petr Vícha a na jeho místo usedl Lumír Macura. A když už jsme u těch sousedů, tak se podíváme i do Orlové. Tam je nyní poměrně široká koalice. O přízeň voličů se budou ucházet stávající starostka Lenka Břiškovská z hnutí ANO, i oba její místostarostové Petr Stuchlík z SPD s podporou Trikolory a Roman Galia ze Srdcem pro Orlovou.
1: Vraťme se teď do Karviné, statutárního města s více než 50 tisíci obyvateli. Kdo se tam uchází o přízeň voličů?
2: O 41 míst v městském zastupitelstvu bude bojovat 8 volebních uskupení. To je o jedno více než u minulých voleb. A jsou to podle vylosovaných čísel tato. Číslo 1 ČSSD, Česká suverenita, sociální demokracie. Kandidátku vede David Jelínek. Číslo 2 Žijeme pro Karvinou. V čele je dosavadní primátor Jan Wolf a jde o sociální demokraty a nezávislé kandidáty. Trojku má Svoboda a přímá demokracie. Lídrem je Ladislav Hamer. STAN, ODS, Piráti a TOP 09 se spojili do koalice Srdcem pro Karvinou. Jejím lídrem je Petr Letocha a mají číslo 4. Tomáš Hejda vede kandidátku číslo 5, což jsou noví lidovci, KDU ČSL a další karvináci. Číslo 6 Změna pro Karvinou a v čele první žena Karin Ščerbová. Tomáš Galik vede kandidátku číslo 7, kterou si vylosovala Komunistická strana Čech a Moravy. Seznam uzavírá s osmičkou hnutí ANO, které vede Petr Koval.
1: Tak to byl kompletní seznam. Těmto kandidátům jsme položili 3 stejné otázky a prostor k odpovědím využili všichni. Takže v následujících minutách uslyšíte, jakou mají vizi pro Karvinou po skončení těžby uhlí, jestli považují po fotbalové kauze za nutné zpřísnit kontrolu fotbalového klubu a jestli chtějí zachovat bezplatný svoz komunálního odpadu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnes se věnujeme Karviné. Představujeme vám všechny kandidující subjekty v nadcházejících komunálních volbách. Všem lídrům jsme položili 3 stejné otázky, které se týkají palčivých problémů ve městě. Andreo, jaká je první otázka?
2: Ptali jsme se, jakou mají lídři vizi po skončení těžby. Dobývání uhlí chtějí nahradit především novými pracovními místy a investicemi. KSČM a Žijeme pro Karvinou se v odpovědích shodují na významu průmyslových zón a příchodu nových investorů. Obě uskupení přitom konkrétně zmiňují lokalitu Nad Barborou. SPD jde podobným směrem, ale vedle Panatony parku a Eden Silesia

0: SPD vidí podobný potenciál v lázeňství a Karvinském moři a chce je využít pro rekreaci a turismus. ANO jde konkrétněji do pohornické krajiny a navrhuje propojit šikmý kostel, Důl Gabriela, Karvinské moře, Darkov a Lipiny. Srdcem pro Karvinou, které vede Petr Letocha, se soustředí především na délku pobytu návštěvníků. Zatímco ostatní volební strany cestovní ruch zmiňují jako jednu z oblastí dalšího rozvoje, srdcem pro Karvinou na něm staví výraznější část své ekonomické představy a uvádí možnost vzniku až tisíce pracovních míst.
1: Co podle stran potřebuje Karviná kromě nových pracovních míst?
0: Tak tady se některé odpovědi od samotné ekonomiky posouvají ke kvalitě života. KSČM například upozorňuje, že nové pracovní pozice sami o sobě nestačí a vedle nich požaduje investice do školství, bydlení, zdravotnictví anebo bezpečnosti. ČSSD podobně spojuje ekonomickou transformaci s dostupným bydlením a moderní infrastrukturou. David Jelínek ve své odpovědi konkrétně zmiňuje městskou optickou síť, veřejnou Wi-Fi, nabíjecí stanice nebo dostatek parkovacích míst. Žijeme pro Karvinou zase klade důraz na mladé lidi a spolupráci se Slezskou univerzitou. Noví lidovci se v tomto směru vyjadřují uší optikou a soustředí se především na využití volných objektů a ploch po těžbě pro podnikatelské záměry. Zatímco tedy KSČM a ČSSD rozšiřují téma transformace o veřejné služby a infrastrukturu, Žijeme pro Karvinou více zdůrazňuje vzdělávání a mladé lidi. No a noví lidovci především ekonomické využití území po těžbě.
1: Pojďme se teď všimnout rozdílů. V čem se jednotlivé pohledy na budoucnost Karviné nejvíce rozcházejí?
0: Tak nejvýrazněji se od ostatních odpovědí odlišuje změna pro Karvinou. Její lídrině Karin Ščerbová zpochybňuje vůbec smysl ukončení těžby koksovatelného uhlí v situaci, kdy se podle ní tato surovina dováží ze zahraničí a větší důraz klade na soběstačnost, bezpečnost a zachování hornické tradice. Ostatní uskupení už konec těžby většinou považují za výchozí bod dalšího rozvoje.
1: Po písničce se do Karviné znovu vrátíme. Zajímal nás pohled kandidátů na fotbalovou kauzu a případné zpřísnění kontroly hospodaření městského fotbalového klubu. Kompletní odpovědi lídrů na naše otázky najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava. ostrava.rozhlas.cz.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Blíží se komunální volby a my vám přibližujeme názory lídrů ve všech okresních a statutárních městech v Moravskoslezském kraji. Dnes se zabýváme Karvinou. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala a
2: Andrea Brtníková. V Karviné se do boje o křesla v zastupitelstvu pouští 8 kandidujících subjektů. Všichni lídři nám odpověděli na zaslané otázky a máme tady sadu reakcí na dotaz. Považujete po fotbalové kauze za nutné zpřísnit kontrolu hospodaření městského fotbalového klubu Karviná?
1: Co na tuto otázku říkají zástupci současné koalice?
2: Tak zástupci současné koalice považují současný systém kontroly hospodaření městského fotbalového klubu Karviná za dostatečný. Začněme Janem Wolfem ze Žijeme pro Karvinou, který v odpovědi zdůrazňuje, že město není vlastníkem klubu. Městská podpora směřuje především na mládež a sportoviště a její využití už dnes podléhá kontrolním mechanismům. Podle Wolfa navíc klub každoročně prochází externím auditem a licenčním řízením fotbalové asociace. Petr Koval z Hnutí ANO také nepovažuje zpřísnění za potřebné. Připomíná, že městský fotbalový klub Karviná je samostatný soukromý spolek bez přímého vlastnického propojení s městem a dotace získává za stejných podmínek jako ostatní sportovní oddíly. Kontrolu prostřednictvím sportovní komise a zastupitelstva proto označuje za dostatečnou.
1: Přidal se k tomuto názoru i někdo mimo současnou koalici?
2: Ano, ve své odpovědi se přidal také lídr Nových lidovců Tomáš Hejda. Současný systém kontroly subjektů, které dostávají peníze z městského rozpočtu, považuje za standardní a dostačující. Místo zpřísňování kontroly městského fotbalového klubu by se podle něj město mělo zaměřit na vyváženější podporu všech sportovních oddílů v Karviné.
1: A kdo byl naopak jednoznačně pro větší kontrolu hospodaření městského fotbalového klubu Karviná a jak odpovídali ostatní kandidující subjekty?
2: Tak jednoznačná odpověď ano, jsme pro větší kontrolu přišla od dvou lídrů. David Jelínek, lídr ČSSD, České suverenity, sociální demokracie, považuje zpřísnění kontroly za naprosto nezbytné. Prosazuje pravidelné nezávislé audity, veřejný přehled všech peněz směřujících do profesionálního fotbalu i přehled jejich skutečného čerpání. Stejně tak Ladislav Hamer, lídr SPD, považuje za důležité, aby byla kontrola hospodaření městského fotbalového klubu Karviná nastavena transparentně, srozumitelně a důvěryhodně. Podporuje zveřejňování základních informací o využití městské podpory. Zároveň ale upozorňuje, že jednotlivé události není možné automaticky spojovat s fungováním celého klubu.
1: A co ostatní kandidující subjekty? Tam už nebylo to stanovisko tak jednoznačné.
2: Je to tak. Tomáš Galik za KSČM obecně zdůraznil, že u městských dotací na sport musí být transparentní, jak jsou veřejné prostředky využívány. Zároveň chce, aby se při nastavování budoucí podpory města více zohledňovala práce s mládeží nejen ve fotbale, ale také v dalších sportech. Karin Ščerbová za Změnu pro Karvinou říká, že kontrola hospodaření klubu je nutná, ale sama o sobě nestačí. Skutečná kontrola podle ní začíná tam, kde jsou dokumenty srozumitelné, veřejnost jim dokáže rozumět a instituce mají odvahu jednat. Petr Letocha ze Srdcem pro Karvinou předpokládá, že kontrola probíhá kontinuálně. Pokud tomu tak není, pak je podle něj po současné kauze audit rozhodně na místě, protože město do klubu vkládá významné veřejné prostředky. Zároveň zdůrazňuje, že samotnou kauzu musí vyšetřit policie a o vině rozhodne soud.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a předvolební vizitky z Karviné. Kompletní odpovědi lídrů v plné verzi najdete na webu ostrava.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala a protože je se mnou ve studiu reportérka Andrea Brtníková, tak je jasné, že dnes se věnujeme Karviné.
2: Už pomalu míříme do finiše, máme před sebou třetí sadu odpovědí. Ptali jsme se, je podle vás bezplatný svoz komunálního odpadu v Karviné dlouhodobě udržitelný?
1: A jaké máme odpovědi?
2: Tak pouze jeden z kandidátů říká, že takhle to dál nejde. Bezplatný systém by zrušil lídr Nových lidovců Tomáš Hejda. Podle něj není dlouhodobě udržitelný, bude usilovat o větší kontrolu města nad zpracováním odpadu, například prostřednictvím podílu ve firmách zabývajících se odpadovým hospodářstvím.
1: Takže všichni ostatní by systém, kdy lidé v Karviné za popelnice neplatí, nechali. Jak to zdůvodňují?
2: Z těch kladných odpovědí jsem vybrala nejdříve trojici, která vyznívá jako úplně nejvíce podporující současný systém bez nějakých ale. Tomáš Galik za KSČM považuje zachování bezplatného svozu za jednu z priorit. Podle něj jde o důležitý benefit, který může přispět k tomu, aby lidé ve městě zůstávali a aby pro ně bylo bydlení v Karviné finančně dostupnější, především pro rodiny s dětmi. Petr Koval z ANO říká, že je to udržitelné a zachování občanům garantuje. Podle něj je klíčem moderní a efektivní odpadové hospodářství, nikoli zvyšování daní a poplatků. Hnutí chce modernizovat síť sběrných dvorů a zavést technologie, které umožní využívat odpad jako druhotnou surovinu, čímž chce snížit náklady města na skládkování. David Jelínek za ČSSD uvádí, že právě jejich uskupení vydalo veřejný slib, že pokud ve volbách uspěje, zachová poplatek za komunální odpad pro občany Karviné zdarma. A stojí si za tím. Zároveň chce odpovědně hlídat skutečné náklady odpadového hospodářství, hledat úspory v systému, podporovat třídění odpadu a modernizovat odpadové hospodářství.
1: A jak se na dlouhodobou udržitelnost bezplatného svozu odpadu dívají ostatní kandidující subjekty?
2: Jan Wolf zažijeme pro Karvinou považuje bezplatný svoz za udržitelný, dokud to dovoluje ekonomická situace města, což je podle něj v současnosti splněno. Karviná je podle něj ve velmi dobré finanční kondici, přičemž náklady na odpady město průběžně vyhodnocuje. Dokud si město tuto úlevu může dovolit, nevidí podle svých slov důvod ji občanům rušit. Ladislav Hamer z SPD je pro zachování bezplatného svozu, pokud jej město dokáže dlouhodobě financovat bez omezení dalších důležitých služeb a investic. Upozorňuje ale na rostoucí náklady a odmítá slibovat zdarma za každou cenu. Řešení vidí ve větším třídění, efektivnějším svozu a hledání úspor uvnitř systému. Karin Ščirbová za Změnu pro Karvinou říká, že služba může být dlouhodobě zdarma, pokud bude doplněna o osvětu a důsledné třídění odpadu. Podle ní nejde jen o peníze, ale také o chování obyvatel. Menší množství směsného odpadu a větší podíl biologického a recyklovatelného odpadu mohou stabilizovat náklady. Petr Letocha za Srdcem pro Karvinou považuje současný systém za dlouhodobě udržitelný. Zároveň připomíná, že svoz odpadu není ve skutečnosti zdarma, protože je hrazen z rozpočtu města. Za důležitější než samotný poplatek, proto považuje efektivitu celého systému, podporu třídění a hledání dalších úspor.
1: To byly odpovědi 8 kandidátů do komunálních voleb v Karviné. Kompletní znění najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava. Pokračovat budeme zase v pondělí ve stejném čase a to zamíříme do Nového Jičína. Od mikrofonu se dnes loučí Richard Piskala
2: a Andrea Brtníková.
0: Komunální volby 2026.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Rožnově pod Radhoštěm včera lidé poprvé darovali krev. Horní Město na Bruntálsku dokončilo v obci několik odpočinkových míst. Zítra bude polojasno, teploty až 20 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
4: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
5: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Rožnov pod Radhoštěm má za sebou první odběr krve pro veřejnost přímo ve městě. Do sálu společenského domu včera přišlo 32 dárců. 29 z nich darovalo krev úplně poprvé, dodává manažerka kvality transfuzního oddělení Nela Mechlová.
7: Většina jsou prvodárci, to znamená se vyloženě seznamují s tím, co je dneska čeká, ale máme tady i dárce, kteří, dejme tomu, chodí darovat do jiných zařízení, ale vítají to, že nemusí nikde dojíždět a že právě mohou přijít tady. Takže máme takové dvě skupinky lidí.
3: Nová odpočinková místa můžou využít lidé v Horním Městě na Bruntálsku. Obec totiž nainstalovala v některých místních částech nové lavičky. Posezení je nově třeba u panelových domů nedaleko obecního úřadu. Lavičky přibyly taky u rybníka v místní části Skály. Obec tam už dříve nainstalovala i herní prvky pro děti.
8: Nedaleko kostela v místní části Dobřečov obec opravila tamní dětské hřiště. I tam ale přibude staronové odpočinkové místo. 4 stávající lavičky u hřiště jsou ve špatném stavu. Obec 2 lavičky úplně odstraní a zbylé 2 čeká rekonstrukce příští rok na jaře. Z Horního Města Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Ode dneška až do neděle je mimořádně zavřené muzeum Trojmezí v Jablunkově. Důvodem jsou podle organizace technické problémy. Stálou expozici budou moci lidé navštívit opět v úterý 29. září. V dalších prostorách začnou historici připravovat novou výstavu.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Bruntálu se v ulici Rýmařovská srazila 2 osobní auta, projíždějte tam opatrně. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hezký podvečer po 18. hodině. Už vaše ostravská rozhlasová rodinka za malou chvíli a v druhé půlce hodiny si dáme páteční ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek má zlata, tak milé zlaty, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří dnes slavíte tedy 25. září narozeniny. A předávat budu i písemná přání, která tady od vás máme. Hned to první je ke krásným narozeninám. Dobrý den. Prosím o písničku v pátek 25.9. o písničku pro mámu ke krásnému jubileu. Dnes totiž slaví kulatých krásných 80 let naše milovaná maminka, babička a prababička paní Eliška Guňková z Horní Datyně. Přejeme ti dobré zdraví, optimismus a úsměv na tváři, ať ti vydrží každou vteřinu. Krásné narozeniny přeje celá rodina.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také další blahopřání v naší ostravské rozhlasové rodince. Vážení v redakci, prosím o písničku pro Vlastíka Krnáška z Petřvaldu u Karviné k jeho krásným 75. narozeninám, které slaví právě dnes, tedy 25. září. Vlastíku, my ti všichni přejeme, ať tě zdraví provází, hodně štěstí spolu s láskou, ať ti nikdy neschází. Ve svém žití, ať máš stále častý důvod k úsměvu a ať je ti minimálně dvakrát za den do zpěvu. Vše nejlepší přeje celá rodina. No a protože písničku, kterou pro vás vybrali, tady nemáme k dispozici, tak věřím, že si zaspíváte určitě i tu následující.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A stále ještě ostravská rozhlasová rodinka, naše milé rádio. Prosíme o směs písniček na čekané. Zítra totiž slaví krásné narozeniny pan Josef Nováček. Milý dědečku, přejeme ti jen to nejlepší. Přejeme ti furu radosti, štěstí a pohody, ale hlavně hodně zdravíčka. Ať se ti všechno daří, těšíme se zítra na setkání a už teď připijeme na tvé zdraví. Všechno jen to nej, prostě nejlepší přeje celá rodina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Bluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Zlata a Zlatuše. Ženské křestní jméno Zlata tyž Zlatuše nezapře slovanský původ. Jeho význam patrný na první pohled je spojený s drahým kovem, přímo zlatem. Významem jména je skutečně zlatá. V překladu římského jména Aurelia jeho kořeny sáhají až do dob starého Říma. Zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam nemá ovšem mužský protějšek. Významné nositelky jména jsou například herečka Zlatá Adamovská, též manažerka, moderátorka, pedagožka Zlatá Holušová, bývalá programová ředitelka festivalu Colors of Ostrava. U nás v Českém rozhlase Ostrava měla Zlatka pořad Barvy hudby. Ze Slovenska herečka Zlata Hajdúková a spisovatelka, autorka historické prozy pro děti Zlata Dončová. Z Chorvatska Zlata Bartlová, rodačka z Koprivnice, vědkyně a tvůrkyně Vegety. Ze světa hudby ukrajinská zpěvačka, též rozhlasová redaktorka nebo moderátorka Zlata Ogněvič. Roku 2013 reprezentovala Ukrajinu na Eurovision Song Contest ve švédském Malmö, kde z písní Gravity obsadila třetí místo. Z žánru lidové hudby je to například mladá zpěvačka Zlata Hrubá nebo zpěvačka Zlata Hlošková z kapely Hulíňané. Poslechněme si píseň Za lisami gorami s patrným vlivem domácí ukrajinské lidové hudby v podání zmíněné vynikající ukrajinské zpěvačky Zlaty Ogněvič.

Všem zlatám a zlatuším k svátku a našim posluchačům zpívala v současnosti nejuznávanější ukrajinská zpěvačka Zlata Ognjevič. Od 23. září máme podzim. Podzimní rovnodennost nastala ve středu 23. září přesně ve 2 hodiny 5 minut po půlnoci, kdy slunce vstoupilo do znamení Vah. Rovnodennost je astronomický okamžik, kdy se délka dne rovná délce noci, přibližně 12 hodin. Každý rok máme dvě rovnodennosti. Jedna mezi 19. a 21. březnem, kdy na severní polokouli přicházíme ze zimy do jara. A druhá mezi 21. a 24. září, kdy opouštíme léto a vstupujeme do podzimu. V našem kalendáři trvá rok 365 dnů. Ve skutečnosti však trvá Zemi oběh kolem Slunce přesně 365 dnů, 5 hodin a 48 minut. Abychom tento časový rozdíl vyrovnali, přidáváme každé 4 roky jeden den navíc, známé přestupné roky. Tento rozdíl mění data a časy rovnodennosti. Poslechneme si titul ze Slunovratu v podání Alice Holubové a Hradišťanu s primášem Jiřím Pavlicou.

0: První superstar roku 2009, když mu bylo 19 let. Martin Chodur se narodil 24. září roku 1989 v Ostravě Vítkovicích. Nyní žije v podbeskydské obci Krásná. A dnes si připomínáme nedožité 120. narozeniny skladatele Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek se narodil 25. září roku 1906. Do skladatelského nebe odešel mlád 1. října roku 1942 ve věku 36 let. Poslechněme si víceméně vánoční píseň Martina Chodura Síla mít rád, kterou Martin natočil roku 2020 v Košicích. Hraje Silband s primášem a aranžérem Gabrielem Silvajem, na cimbal hraje Michailo Zakaria.
1: Krásce

zpíval včerejší oslavenec Martin Chodur. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je Zdeněk Tofel. Naše první pozvání

Pánka je do Valašského muzea v přírodě v Ržnově pod Radoštěm na setkání s fujarou, tedy workshop Mezinárodní tvůrčí dílny fujaristů pod vedením zkušených lektorů. Akce proběhne od zítřka do neděle 27. září. Po slavnostním ukončení proběhne v neděli od 15 hodin závěrečný koncert v Janíkově stodole. Paralelně můžete zítra zažít ve Valašské dědině od 9 do 17 hodin akci pro rodiny Podzim na poli a v chalupě. Jinými slovy, oživené expozice s ukázkami podzimních prací. Tradiční náladu navodí hudecká muzika Radhošť a Gajdoš Petrsoviák z Neubuze, kteří zahrají jak k práci, tak hostům pro potěšení. Poslechněme si fujarové rozfuky v podání fujaristů Jána Kružlíáka a Petra Párničana z Podpolaní a následně titul Táhali sa valasy, který nám představí též slovenští trombitáši Štefánikovci z Nimnice u Puchova.

Máme pro vás, kteří rádi cestujete, například do Polska, další pozvánku na zajímavou akci a dokonce si skvěle zatancujete. Zítra v sobotu 26. září pořádají členové souboru Sileziňani, fundace na Ludovo a zároveň studenti i zaměstnanci Ekonomické univerzity v Katovicích 4. Slezský bál s podtitulem Modrok, tedy Hrpa. Ve stylovém a pěkném sále a restauraci hotelu Marišin dvůr v Katovicích začne zítra v 17 hodin úvodní přehlídka kapel a od 8 hodin večer začne pravé plesání až do rána bílého. V bohatém programu vystoupí pořádající soubor Sileziáně z Katovic, kapela Spit Sileziáně z Katovic a další kapely a soubory z Polska. Českou republiku reprezentuje BFOR, tedy Beskydský folklorní orchestr, komorní sestava s Mášem Ondřejem Zjedníčkem a cymbalistou Ondřejem Toflem. Hudební pozvánce na zítřejší 4. Slezský bál v sálu hotelu Marišin dvůr v Katovicích zazní nahrávka z roku 2023. Čarda z moravskoslovenského pomezí Oj mamičko, oj tacičku. Zpívá Jiří Krpec, hraje Beskydský folklorní orchestr s primášem Janem Šašolou.

Hudební pozvánce na 4. Slezský bál, který proběhne s přehlídkou kapel a krojů, zítra od 17 hodin hotelu Marešín dvor v Katovicích hráli a zpívali členové Beskydského folklorního orchestru. Jehož komorní sestava zítra v Katovicích také vystoupí. Připomeňme si pondělní státní svátek 28. září, den české státnosti a svátek Václava. Nejvýznamnějším českým nositelem jména je bezesporu svatý Václav, přemyslovský kníže z 10. století, který je patronem české země. Významný státní svátek svatého Václava a den české státnosti s odkazem na minulost a budování státu nám nabízí prostor k zamyšlení nad naší současností, ale též budoucností. Co znamená slovo vlast nebo stát s přihlédnutím k naší bohaté historii, historii národů Čechů, Moravanů a Slezanů, mnohdy ze všech stran Evropy zkoušených. Ale náš pořad je především o hudbě a písni. Zaposlouchejme se do textu s archaickým nápěvem chorálu Svatý Václave vévodo české země v podání ostravské Kalaty. Kořeny vzniku této české církevní hymny sahají do 12. století. Svatováclavský chorál patří mezi nejstarší dochované české památky. Původně měl 3 pětiřádkové sloky neumělých sdružených rýmů, ukončené refrenem Kyrie eleison. Obsahem byla prostá modlitba ke svatému Václavovi, vévodovi a patronovi české země, aby se přimluvil za svůj národ u Boha, pomohl mu od příkoří a zajistil mu spasení. Pěkný již podzimní podvečer vám přijí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Firma OKD postaví velkokapacitní bateriové úložiště. Opilého řidiče autobusu v úterý za Suchdolem nad Odrou zastavili krajští policisté. Město Opava otevřelo kompletně opravený zimní stadion. Zítra bude polojasno, teploty až 20 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
4: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
3: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí jí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
5: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
3: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Policisté v úterý za Suchdolem nad Odrou zastavili opilého řidiče autobusu. Policii to nahlásili řidiči, kteří vozidlo míjeli a všimli si, že se nedrží vlastního pruhu. Autobus mířil do Brna po dálnici D1 a cestovali v něm 20 lidí. Mluvčí krajské policie Soňa Štětínská uvedla, že řidiči hrozí až 3 roky vězení.
6: Přístroj vykázal hodnotu něco málo nad 1 promile alkoholu v dechu řidiče. Policisté 63letého muže vyzvali k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření, čím souhlasil. Policisté zadrželi muže řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
3: V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevřel městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Potvrdil to mluvčí magistrátu Roman Konečný. Zachovaná zůstala pouze původní ocelová konstrukce a zastřešení. Vznikly nové šatny, tréninkové prostory, tělocvična, posilovna a provozní zázemí. Součástí areálu je také restaurace s venkovním posezením. Nové tribuny nabídnou přibližně 2000 míst a stadion je bezbariérový.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. V sobotu pak očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 16 až 20 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
8: Dobrý večer, piątek, 25 września 2026 roku, imieniny Aurelii i Władysława. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Na ulicy Moskiewskiej w centrum czeskiego Cieszyna wprowadzono ruch jednokierunkowy. Kierowcy będą mogli tam przejechać około 100-metrowy odcinek między ulicami Praską a Bożka. Dzięki temu na Moskiewskiej będzie można zaparkować więcej samochodów. Władze miasta w podobny sposób zwiększyły już liczbę miejsc parkingowych również na ulicy Szczepanika. Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej zatwierdziło sprzedaż dawnej polskiej szkoły na Bagińcu. Nieruchomość kupi Marian Łacek z Gródku, który zamierza odbudować budynek w formie nawiązującej do jego pierwotnego wyglądu. Podczas zebrania, które odbyło się wczoraj w klubie Dziupla w czeskim Cieszynie, delegaci zadecydowali również, że o przeznaczeniu pieniędzy ze sprzedaży decyduje nowo wybrany zarząd główny macierzy. Władze Karwiny przygotowują nowy obiekt sportowy dla miłośników sportów wspinaczkowych. 15-metrowa wieża wspinaczkowa ma powstać zakrytym basenem w Karwinie Granicach. Jak napisał Głos, z wieży będą mogli korzystać nie tylko członkowie miejscowych klubów alpinistycznych, ale także amatorzy. Miasto finalizuje obecnie przygotowania do projektu. No i mamy ostatni piątek września, czas zatem na Głos Chrześcijan, audycję ekumeniczną autorstwa księdza Janusza Kożusznika.
9: Głos Chrześcijan.
10: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. W dzisiejszy temat pozwolę sobie Państwa troszeczkę wprowadzić. Jesteśmy audycją chrześcijańską, której założeniem jest stawać ponad wszystkim, co mogłoby ludzi dzielić. Odwołujemy się do wartości wypływających z Księgi Pisma Świętego, a to uczy nas, że jeżeli chce człowiek być świadomy swojej tożsamości, wiedzieć kim jest, nie może zapominać o korzeniach. Dlatego nie jest obojętne, czy pamiętamy o swojej historii, czy nie. Między innymi w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, znajdujemy znamienne słowa: tylko strzeż się i bardzo pilnuj, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i by nie uszły z twego serca aż do ostatnich dni twego życia. Opowiadaj o nich swoim synom i wnukom. Dziś porozmawiamy o stowarzyszeniu, które pamięć stara się zachowywać dla młodych pokoleń, by w ich czasach nie wydarzały się tragedie takie jak w wieku XX.
9: Gość audycji Głosu Chrześcijan.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Na začátku září se na Starém náměstí v Sokolově konal už 18. ročník Dne národnostních menšin. Představily se tu menšiny, které žijí v Karlovarském kraji, ale přijeli také hosté z jiných krajů a dokonce i ze zahraničí. Byli tu Vietnamci, Romové, Ukrajinci, Rusové, Slováci, ale také třeba Mongolové, ti právě přijeli z Francie, nebo Azerbajdžánci. A nechyběli pochopitelně ani Němci. Na akci se vydal kolega Richard Šulko.
2: Musik, Tanz, Gesang und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt. Am 5. September 2026 wurde Falkenau wieder zum Treffpunkt der nationalen Minderheiten. Beim Tag der Nationalen

0: Sue, dass die Trompeten hören. Und von Eddie die Pistole.
1: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
2: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergerovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
1: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, den bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lomnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
6: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
7: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
6: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
8: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
6: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
5: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
9: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
10: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
4: Počasí.
5: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
11: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
12: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
11: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím. tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohu bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdravý Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty to znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme, ano, v podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervu, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí bojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano,
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad tedy o zdravém životním stylu. Dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají. A odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak ano. Na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Čiže takže má zpomalit pohyb nebo
2: udělat
0: jiný?
2: Já bych doporučila, aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: a tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
1: No.
2: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
1: Zvláštní.
2: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
1: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
2: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
1: Proč tady, ve 4 to skončí?
2: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo si paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
1: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
2: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
1: Dobře.
2: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
1: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle to byly nakonfigurovány?
2: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
1: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý chvíli. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
2: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za

0: lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
1: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Kroutit rukama.
0: Jako jít protitlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení, nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost, a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternách.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konslířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po transitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěžskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: Pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěšská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků. Prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldíny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945. Ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než vloni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napaječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napaječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5 kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnily konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolibým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vypráznit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z Ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jedinej kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeových hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joevi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdybychom ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jediný vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolípce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem půlnoci prý celý tábor vyburcoval řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo půl roku, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?

0: Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
1: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
0: Rád si je vyposlechnu.
1: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskolo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
0: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
1: Jaký kas to je, Holmesi?
0: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
1: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář jí zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně

0: artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček ten taky neměl žádný důvod k veselí. Ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale cosi v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost. Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobro náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka, a máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda říhá, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuju moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový tak trochu teďka, že jo?
1: No jasný, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasný.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu, třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kol, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, smiluju, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte? Nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat. Děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přijít nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tato nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom protože budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hlavou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat poslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom dnes nechtěli udělat nějakou oslavu. Uh-huh. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Uh-huh. Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se nešetřili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, když jsme se potkali, až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všechny tři dcery na něco hrají, uh-huh, a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali.
0: Uh-huh.
1: A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, když jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera.
0: Uh-huh.
1: A tyhle ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery, a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: To například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám.
0: Hmm.
1: Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost. Hmm.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla.
0: Mm-hmm.
1: A tuhle tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. Uh-huh. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Byli všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, aha, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:05, to je přesný čas. A Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly 80, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, jo, to se oslavují naše, jak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: No, no tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to dělní.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka, a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat obsluha v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě,
0: no,
1: ale nemají. No a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no tak nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bratr v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasné,
1: rodina.
0: Jasné.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Mm-hmm. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály 10 lety a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října, jo?
0: Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. Je právě takový nejvíc aktivní, ví, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, ano, ano.
1: Ale já, neho, já věcu lakome, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí, no, no,
0: jo, tak, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik
1: no,
0: stát.
1: No, no, no.
0: Tak Františku, moc hezky to užijte, tak, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu, jo. Tak to má být. Tak. A moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. Jo.
0: Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách. Mm-hmm. Tam se nás nešlo skoro 20.
0: No to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za 3 neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha. Mm-hmm. Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A ano, chystáte ano. Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo no, každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinadě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a 3 dospělí a 2 děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou
1: ano.
0: střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu, mm-hmm, narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne,
0: uh-huh,
1: kolem 12. hodiny,
0: uh-huh,
1: protože tady jsou takový jako prostě rozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný,
0: uh-huh,
1: do ty řeziny u Marie Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne Čechy. Zkrátka.
1: Ano, ano.
0: Celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano,
0: uh-huh,
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktovala dneska její dceru a to ještě spunktuju další 2 dcery a ještě syna, takže vlastně 3 neteře a synovce, já s ním mám spunktuju, mm-hmm, že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, no tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu a ať je nálada dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: taky
1: ano.
0: Dobré jídlo,
1: ano.
0: Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky,
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bratrské duo Damien, Saneb Láďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím
1: moc. Tak to ráda, že jsem se dovolala Vlastičko. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši, ty šli, jako přistěhovali se tady do, na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny a na pouť. Jo. A v Karlovici, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s tou partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už...
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat. Takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn, nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No vidíte
1: nádherné. To. Nádherné. To jim za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbenou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo, jinak teda, říkám akorát, že má děti, které se mě roztrousili taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavení.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Že jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kluští na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuji.
0: Se. Jo.
1: To
0: vám
1: špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Lituško.
0: Děkuju. No,
1: a všechny posluchače, co jsou na příjmu. Uh-huh. A teď k tomu tématu, tamhle, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, uh-huh. Tak jenom se vždycky připijem, tak to tam plně slivovice, jo?
0: Jo, víc takhle. No. Jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. Uh-huh. No a tak to, a když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, uh-huh. No tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, kulatiny, půlkulatiny, tato taky slavil, mm-hmm. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: A tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, přátel, jo, nebo v jakém sportu?
1: Fotbal.
0: Mm-hmm.
1: No, a takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodor.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, mm-hmm. Tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, mm-hmm. No tak přijel, tak se tam slavili, tam my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ti restaurace si to tam chválili. Mm-hmm. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, že jo. No. Asi. A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak prostě dobroty nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si uděláte teda spolu takový posazení, ne? No, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. Mm-hmm. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, mm-hmm. A tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás tak myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že
1: no,
0: se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí.
0: Mhm.
1: No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou.
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, no, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce, co se mi zase nelíbí,
0: nějak
1: jo.
0: Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se, co tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slaví jeho tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým
1: no,
0: úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Prostě svátky, jara.
1: To se tak na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich představ, no, samozřejmě.
1: No, vy taky, jestli to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No, no, no.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Hrazek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, já jsem práci, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo to odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji,
0: to takže je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. Uh-huh. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Uh-huh. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Mm-hmm. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mm-hmm. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Je, no jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
1: Ano, myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, povzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: Mm-hmm. A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Mm-hmm. No, takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně. Mm-hmm.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme ze synem v kuchyni čeptali, co mu koupíme k narozeninám. A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedá prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další oslo.
1: Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču.
0: Mm-hmm.
1: No, když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní.
1: Balestě, frgále a malé mi i plechy smědly.
0: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mišík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás
1: Ježíšovu
0: poprosit?
1: Smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio,
1: dobře,
0: no. Děkuji mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás, speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky, anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké
1: výročí. Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, ne? Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Takže tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No to každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš se řízky, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletní masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... taky vaše, když to mám popovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželu, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně,
1: i s mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju. Ráda se vás slyšela.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 1:30. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž jiný.

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Štenberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásně.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: já,
1: tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: Ano, ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak se to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko láhvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, ja? Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáče něco do náší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Tycha, suchy. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, ještě jsem měl, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. To se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal na noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, když si to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil,
0: ano,
1: tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krásná.
1: To jsem nepočítal, že to jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádher,
1: No,
0: nádhernou.
1: já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, ano, přesně
1: tak.
0: Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, jo, jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinka, toho jsem hodně dlouho neslyšel v noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový útulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Nějaký to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Je, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jednou za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21, tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Jo.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě chovala. Víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No, a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa, jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě. No je to takový hezký, smutný, jo, protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Ano.
1: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo, on šel do hračkářství, takový prstinky, jako že aby něco bylo.
0: Jo, jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Jak to vypadalo? Jak jste si to užili?
1: No, my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechny teda linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka, Vlastičku z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichy svoj, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví, Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější a to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky pátečně sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě. Jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

se mi nezdá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale by jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc vezlým rozešli.
7: Tak já už napoju.
8: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi tam přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
9: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
8: A co ti má máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
9: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
10: No. Co dobrá tady stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
10: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
8: No dál.
10: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
10: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
10: No jo, jakým poprem jsme to podávali.
8: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
9: No ale já musím
8: patit s ní. No ale já, se mečíš jak meda akorát. Na návštěvě tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
9: No, očem.
8: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
9: Nějaký mistr?
8: Máte snad nějakýho mistra?
9: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
9: No, tak co s ním má být?
8: No, já ho neznám, znáš ho ty?
9: Jo, znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
11: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
12: A máma?
11: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
12: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
11: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
12: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
11: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
12: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestarannosti. Promluv, no.
13: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
12: No proč pak?
13: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
12: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
13: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
12: No výborně. Posledný.
13: To si vezmi sváteční šaty.
12: Za prvé.
13: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
12: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
12: Už seš doma? Tak co škola?
11: Normálně. A ty?
12: A byly už nějaký známky?
11: Ne. A ty?
12: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. A tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
11: Jo, měli.
12: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
11: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
12: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
11: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
12: Ha, správně. Jak?
11: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
12: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
11: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
12: No, vidíš, tady u té žádný znamínko není.
11: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
12: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
11: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
12: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
11: Ty mě.
12: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
12: Už abych šel.
14: No jo, máme nejvyšší čas.
11: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
14: Ano.
12: Vy taky někam jdete.
14: Jdeme na rodičovské sdružení.
12: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
14: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
12: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
11: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
12: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
11: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
15: Jiří, vy jste studoval, že?
16: Ano, i tak se to dá nazvat.
15: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
16: Ano.
15: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
16: Ano.
15: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
16: Ano.
15: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
16: No snad.
15: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
16: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
15: To jsme si všimli.
16: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, to lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Nehodě přivolán.
4: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Já, jistě. No, samozřejmě.
12: Pro mě?
9: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
9: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala no. Potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
9: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
12: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba, no tak to by bylo něco jiného, to bych přišel.
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňuruj, pojď sem, pejsánku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezou linkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uaj!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť toho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbenče mi jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200/160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
9: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Mudrzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupíš z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten, když já to pustím, no jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi, to já nechci. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli

0: nějaké svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
0: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
0: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
0: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst? Vserte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
0: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
2: Můžeme se jít umýt?
0: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
0: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
0: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
0: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
0: Volčíškovi.
3: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.